0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.

Zázně teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč mi

0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy, a David Jošt. Češi přestávají šetřit na energiích. Tuzemské domácnosti v posledních měsících i nadále pokračují ve zvyšování spotřeby. Nárůst ale pozorují energetické společnosti u všech skupin odběratelů. Ke zvýšení spotřeby přispěl především velmi chladný leden. Cestovat do Spojených států bude jednodušší. Letecká společnost American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Česka s USA. Zlomili jsme to trpělivostí, to jsou slova střelce vítězného gólu Jakuba Fleka. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovinskem. Češi ale nakonec utkání proti dalšímu outsiderovi z Itálie zvládli a vyhráli 3-1. Teď je čeká dvoudenní pauza a následně utkání se Slovenskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Akcionáři světoznámé firmy Český porcelán Dubí mají prý zvažovat zrušení firmy a její následnou likvidaci. O budoucnosti tradičního výrobce porcelánu se má rozhodovat na valné hromadě plánované na úterý, kde mají akcionáři projednat možné zrušení společnosti i jmenování likvidátora. Zatím ale není jasné, jestli firma skutečně ukončí činnost, nebo by výrobu mohl převzít jiný subjekt pod jiným názvem. Znamenalo by to konec další české tradiční firmy, která má více než 150letou historii. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno, místy se objeví přehánky, teploty do 22 stupňů.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sport areál Klíny.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a dneska je to opět jenom s Michalem a Jasmin.
2: S Michalem a Jasmin.
1: Čau, Davide.
2: Čau.
1: Jenom s Davidem.
2: Právě není.
1: Jenom s Davidem. Já bych se ti chtěl omluvit během zpráv, jenom to bylo takový to, když chceš někomu pomoct, ale vlastně je to úplně zbytečný. Tak Davidovi tady pálí vždycky každý ráno během zpráv sluníčko do očí a já jsem se to všimnul třeba v poslední větě, že to teda zatáhnu. Tak jsem tu žaluzii zatáhl a bylo to vlastně úplně zbytečný.
2: Takže nakonec jsme to všechno zvládli.
1: Nakonec to dopadlo. Tak doufejme, že i vy jste zvládli čtvrteční ráno. Jsme rádi, že tu jste s námi. No a pošleme vám další písničky. Calvin Harris a Ellie Goulding. Tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A já musím takhle veřejně říct, že I Need Cafe. Nebudeš tomu věřit, Davide, a možná to máte podobně. Já jsem se dneska celou noc budil a nevím absolutně proč. Připadám si, jako kdybych vůbec nespal. Jako bych byl takový rozvejkaný, dalo by se říct.
1: Schválně zkouším googlit, jestli dneska nebyl úplněk.
0: No úplněk asi nebyl.
1: Víš, co bylo? Ne, já jsem se vlastně koukal na měsíc předevčírem a byl úplně malinký, uzonkej.
0: No, takže úplněkem to nebude, no. Nevím, co se stalo. Šel jsem spát brzo a furt jsem se budil, takže věřím, že teďka spousta z vás, kdo nás posloucháte, tak jenom pokyvuje hlavou a říkáte si, nech já to dneska v té práci přežiju. No, budem to muset nějak zvládnout. Tak nám napište, jaké máte ráno, to mě zajímá. Napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké máte ráno, případně jak se vám spalo, jestli v tom tady teda nejsem sám. Číslo 777-937-777, to bude minuta šampionu za malou chvíli. Teď pro vás, šampiony, kteří jste s námi už od rána, Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 6 hodin, 11 minut, krásné ráno. Tak Davide, nejsem v tom sám, kdo se celou noc budil. Máme tady spoustu zpráv, začíná minuta šampionu teď. Wendy Písek, ahoj, taky si připadám rozvíkaná. David Justles, mám kafe každé ráno po probuzení na vzbuzení, dcery vás pozdravují. Kača Olomouc, dobré ráno, velmi těžké, nešlo mi vstát, jsem úplně KO. Květa Děčín, včera jsem byla v Praze pro cenu pro zaměstnance roku se zdravotním postižením, mám z toho krásný pocit, že si vážím mojí práce a proto jsem krásně spinkala, hezký. Iveta Havířov, měla jsem to podobné, celou noc jsem se budila a zpočátku nemohla usnout. Věrka z Horní Lidče, I need cafe too. Milena Heřmanice, taky jsme se celou noc budili, když ne já, tak přítel, když ne přítel, tak pes. Roman Turnov, taková klasika, káva a něco k ní, prohrabat maily, odepsat, ale hlavně se nezbláznit. Karolína Batelov, spalo se mi dobře. Dobré ráno šampioni, já jsem se vyspal dobře, po ránu ranní sex a teď cesta do práce, mějte krásný den, Mára Přepeře. Mára to asi zachránil. Recept na dobré ráno.
1: Já bych ještě přeložil to I need cafe too, to znamená já potřebuju kávy dvě.
0: Dvě.
1: Two.
0: Tak skočíš, Davide? Tak děkujeme za vaše zprávy a něco na probuzení. Velšle Arv ze Skera.

Kafe v ruce, Hit Radio v uších, je čtvrtek. Kafe v ruce, Hit Radio v uších, je čtvrtek. Dokonalý ráno, 6 hodin 18.

0: neuvěřitelný, tak to byl jejich italský brankář Claro. Tenhle for tam včera zazněl v telce a já jsem se tomu strašně smál, hrozně. Dvoumetrovej stokilovej borec nepustil skoro nic, nějakých 58 střel na něj. Hele, ty ho nemít v té bráně, Taliáni, tak je to tak 58-1.
1: Hele, ve sportu se počítají zajíci až po honu. A my jsme prostě včera vyhráli 3-1, no. Dostali jsme 3 body, tím bych to prostě uzavřel. Tak.
0: Dopadlo to. Ač teda s odřenýma ušima, tak to dopadlo. Takhle, co nás může těšit, takže nás teďka už čekají naštěstí jenom silní protivníci a s těma to umíme. Tak kde hrajeme dál, Davide?
1: V sobotu nás čeká výběr Slovenska ve bratro vražedném souboji 16:20. Pak tady vidím neděle, to nehrajeme. Pondělí 16:20 Norsko. Následně ta sobota Česko, Kanada, ale to si řekneme až potom.
0: Tak ta sobota stačí, takže Česko, Slovensko v sobotu v 16:20. Velkolepej zápas, na který se těšíme. Na co se můžete těšit vy, Kateřina Marie Tichá, taky Coldplay, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem. Přidáme za moment aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Bíliny do Teplic. Na silnici 1/13 u Kladrub dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce. Projíždí se jedním pruhem bez zdržení.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio v 6.31. Krásné ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalisté Karviné přepsali pohárovou historii. Slezané včera porazili Jablonec 3-1 a vůbec poprvé vyhráli MOL Cup. Ten jim zajišťuje účast v evropských pohárech, kterou ale může ohrozit nedávná korupční kauza. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky středověku. Vývojáři počítačové hry Kingdom Come chystají další pokračování. Připomínám, že první dva díly se prodaly ve zhruba 5 milionech kopiích. Pivo je ve světě stále v kurzu. Podle posledních zpráv patří na 6. místo v popularitě. Víc lidé konzumují už jen vodu, čaj, kávu, limonádu a mléko. Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
0: To jo. On už to vlastně také není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
0: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?

0: 6.39, posloucháte Hit Radio, tohle je Pink, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, jak je drahý pivko, a píše David z Brna. Ránko, borci, no s tím pivem to je v kopru od doby, kdy mi na dvě točený nestačí papírová stovka. Podepisuju. Do Brna zdravíme a tam taky zůstaneme. Otázka, nechystáte se náhodou na víkend do Brna a nemáte kde spát? No, pokud je odpověď ano, tak by vás mohlo zajímat tohle. Nejlevnější hotel v Brně totiž aktuálně seženete za 15 korun na noc.
1: Pro kolik?
0: Pro kolik chceš? Na Google mapách ho najdete jako hotel Fiat. No. V brněnské části Židenice totiž stojí u Kauflandu starý opuštěný Fiat a lidi z něj udělali luxusní hotel s top hodnocením. Jo. Má vlastní profil na Google Maps s hodnocením 4,8 hvězdy.
1: To je dost.
0: A v recenzích se tady tvrdí, píše, jak to funguje, že stačí hodit 15 korun do držáku na kafe u řidiče a nocleh je tvůj. Říkám se, ale kdo to pak vybírá, jako jo?
1: Snad ne náhodný kolem jdoucí.
0: Nicméně, kolik lidí se vejde do auta? Kolik lidí by tam mohlo spát? To máš 15 korun na noc, jako při dnešních cenách přijde mi to docela dost, jo?
1: Jako, že by si někdo řekl, 15 za jednoho, kdybych vzal ještě dva kámoše, tak to už jsme 3, 5 korun, to už je lepší cena.
0: Nebude by nás bylo 5, tak to je 3. A nebude by nás bylo 15, jasně, tak to je za korunu pro každýho, no. Nicméně je to all inclusive, stojí to u Kaufáče, tak ráno v 7 otevře obchoďák a máš to hnedka i se snídaní. Hele, teplý rohlíky hnedka po ránu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Hit Radio. Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
11: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severní Čech hlásíte bouračku. Na D8 na 71. kilometru ve směru na Drážďany došlo k nehodě dvou osobních aut, kolona se netvoří.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 6 hodin 50 minut, Neil Diamond a Two Friends. Tak nejenom, že je drahý palivo pro naše auta, ale krize přichází i na palivo pro nás, abychom nějak přežili den. Kofeinová krize za dveřmi.
1: Je to tak, cena kávy na světovém trhu roste.
0: Takže naše ranní kafíčko znatelně podraží kvůli suchu. Kvůli suchu. Až o 15%, jo, to je dost?
1: Je to dost, je to kvůli suchu ve Vietnamu a Brazílii, které se řadí na přední příčky ve světové produkci.
0: Takže ranní tekutá spása bude už za pár týdnů luxusem. Já jsem to teda tak rychle sčotnul a podle toho, co a já vypiju za den, a myslím, že to máte podobně i vy, kdo máte rádi kafe, to bude tak na menší hypotéku. Takhle, my jsme pro vás gratis pořád, kafe, nekafe, hity. Výběrový zrna, už to cítíte? Tohle je kafe značky čínasky, pojďme na to, hezké ráno.

0: devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ebola v Evropě podle odborníků není velkou hrozbou, odkazují se přitom na zkušenosti z novodobé historie. Obavy u české veřejnosti vyvolal americký pacient, který byl převezen do nemocnice Bulovka. Podle zdravotníků a ministerstva se ale nemáme čeho bát. Zkušenosti totiž naznačují, že kvalitní přijatá opatření i samotné vlastnosti viru dokáží šíření nemoci účinně zabránit. Česko se na ochranu klimatu příliš netváří, naši reprezentanti jako jediný z celé Evropské unie nepodpořili klimatickou rezoluci. Ta podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Česko se v hlasování zdrželo. Raúl Castro by mohl strávit stáří za mřížemi. Spojené státy kubánského politika obvinili z čtyřnásobné vraždy, a to sestřelením dvou amerických stíhaček v roce 1996. Jeho uvěznění je ale velmi nepravděpodobné, protože žije na Kubě, která ho před americkými úřady chrání. Připomínám, že brzy oslaví 95. narozeniny. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Lounech končí oblíbený stánek s levným jídlem. Na Mírovém náměstí v Lounech je od února dřevěný stánek, který nabízí levná hotová jídla. Na výběr byly polévky a několik hotovek. Polévka se dala pořídit za 15 korun, hotovka za přibližně 50 korun. Nyní ale stánek končí. Nájemní smlouva mezi provozovatelem stánku a městem vypršela a dosavadní nájemce prý nepožádal o prodloužení nájemní smlouvy. Navíc město Louny zároveň vyzvalo nájemce k úhradě dlužného nájemného, které prý dosud nebylo uhrazeno. Na Ústecku bude dnes většinou oblačno až polojasno, místy se objeví přeháňky a teploty do 22 stupňů.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
9: Dvě minuty po sedmé ladíte čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
10: Ahoj, hezké ráno.
9: A my děkujeme vám, že jste se přidali do naší party a to čtvrteční ráno trávíte s námi. Muzika nachystaná, co vás zabaví teď, Rosé, Bruno Mars a Paté. Tak

0: Rose, Bruno Mars. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. A Paté, aha. 7:05. Dobré ráno. Taky vám poslední dobou pořád volají podvodníci? My naposled včera a tak jsem si s ním popovídal. Co mě teda velice překvapuje, že tě dovede volá borec, co mluví, nevím, rusky, ukrajinsky, prostě lámanou češtinou a chce tě přesvědčit o tom, že u nich máš účet a že je potřeba zkontrolovat jeho zabezpečení. Jo. A říkám si, sakra, kdo na to skočí? A pak si říkám, jasně, máme tady spoustu starších, jako spoluobčanů, prarodičů a tak dále, kteří se třeba nechají jako nachytat, jo? No dobře, tak jsem to začal hrát s ním. Na pozadí mu hrála hudba, nějaká tucárna, a já mu říkám, mně se to nelíbí, co tam hraje, proč to hraje tak nahlas? A on, no to, aby, prostě, a teďka si něco začal vymýšlet, říkám, ale mně se to nelíbí. A on, proč, to je dobrá hudba tohle. Říkám, není, já bych chtěl něco svýho, jo. Tak jsem mu pustil svoji písničku CeeLo Green, Fuck You, a on to nepochopil a pokračovali jsme dál, jo. A teďka mi říká, pošlu vám na váš e-mail kód a vy to potvrdíte. A říkám, tak dobře, mám otevřeno, mám zapijante, počítač, komputer, a furt jsem do něj takhle valil, ne? Mimochodem mám to na Instagramu, kdybyste se na to chtěli podívat i s videem, jsem tam jako Michal Knejp. Nicméně na konci, po 10 minutách, mi vynadal, že si z něj dělám legraci, že to se mnou myslí dobře. A já si říkám, tak počkej, kamaráde, tak ty mi chceš obrat o peníze a myslíš to se mnou dobře, jo. Takže to byl náš včerejší rozhovor.
1: Hele, kdyby tohle mělo být ve filmu, tak bys nakonec ty vytáhnul nějaký peníze z něj, víš, jakože. No. No. Že by se tak dlouho kecali, až by ti poslal peníze von.
0: No jako takhle já byl úplně fascinovaný. To, že tady jsou provodníci, to, že to zkoušej, jako jedna věc, ale že ti pak borec na konci toho telefonu vynadá a tu by to položí, tak si říkám, hele, nepodváděl, já jsem jeho náhodou teda ve finále. Tak by mě zajímalo, jestli vám se to taky stává, že poslední dobou opravdu těch hovorů je čím dál víc. Taky mi pak volalo včera ještě další číslo ze Slovenska předvolba a teďka tam chyběly tam asi dvě čísla v tom čísle, který normálně jako má nějak vypadat. No úplně blázinec, jo, takže já nevím, možná si nám je chtěl smrsnout teďka, chtějí se pomstit ze svýho kámoše ze včera. Tak dejte nám vědět, jestli se to děje i vám, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a jak se tady s těma Unterwassermanama vypořádáváte. Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio v 7:07. Krásné ránko.

0: Machinába. Alvaro Soler. Tohle je Hit Radio, chvíli před 7:15, krásné ráno. Podvodné telefonáty volají mě, volají vám. Co přesně se vám děje, na co si dát pozor? Připomenu, včera mi volal borec, že chce zkontrolovat zabezpečení mého účtu, mluvil lámanou češtinou, tak jsem si s ním chvíli povídal a nakonec mi vynadal, že teda to se mnou myslí dobře. Tak ptal jsem se vás, jestli se vám tohle děje. Píše třeba Petr, dobré ráno, včera to samé, co popisuješ, chvilku jsem ho nechal mluvit, prej, otevřené účet u nějakého drastavu, to jsem mu moc nerozuměl, pak jsem ho slušně poslal tam, kam slunce nesvítí a bylo. Petr, tak jasně, vyřešené. Tak je píše Pavel, čus, posledně jsem mu řekl, dobrý den, major Pavel Němčík, policie České republiky a bylo na druhé straně ticho. Taky zajímavá obrana. Taky se přidal Martin. Zdravím, za poslední týden asi 5 hovorů od šmejdů, blokovat to nejde, tak jsem přestal brát cizí čísla.
1: Oni pak třeba budou volat z práce, že jo?
0: Jakože šéf, jo? Ale tak toho máš pomenovaný. Svolat ten šmejd.
1: Tak třeba někdo s nějakou pracovní nabídkou, že jo?
0: Jasně. No ale jako dneska nevíš prostě, no, to zvedneš a dobrý den na investice a tohle a už říkáš, že ježiš, tyjo, zase to tady.
1: No neštěstí potom samozřejmě nastává ve chvíli, kdy opravdu volá někdo z banky a chce něco vyřešit, že jo, protože v dnešní době už jsme tak paranoidní, že fakt vůbec nevíme, čemu věřit.
0: Hele, to se mi stalo, to se mi připomněli to asi měsíc zpátky, volala mi paní z banky, opravdová paní z mojí banky a já říkám, prosím vás, nezlobte se, ale já když budu něco potřebovat si jako zařídit, tak přijdu k vám na pobočku a položil jsem to. A myslím si, že právě přesně jak říkáš, že tihle jako oficiální lidi, kteří opravdu třeba potřebují zavolat kvůli něčemu, kvůli tvýmu účtu, tak na tom teďka jsou bytí.
1: To určitě.
0: Právě kvůli tady těm, jak to říct slušně, no, dostaňte si, co chcete. Tak hlasovku máme třeba od Jirky.
2: Dobré ráno, šampioni. Tak mně se tohle děje tak 2x až 3x do měsíce, kdy mě volají s tím, že mám u nich prostě nějaké peníze a chtějí mi pomoct tyto vybrat. Je to teda dost otravný, když jako automaticky ty telefonáty už vypínám, když vidím vlastně před volbu jiné země, no a prostě během chvíle třeba mi to zazvoní 3x, 4x pokaždé z něj na telefon.
1: No ale co když právě ty jsi dědicem bohatého arabského prince?
0: To je pravda, no, to je pravda. Já si vždycky říkám, že když vidím tu předvolbu, že volá někdo z Francie, tak říkám, tyjo, třeba to bude přesně nějaký dědictví, ale radši to neberu, tyhle čísla. Taky tady máme hlasovku ještě od Simony.
3: Dobré ráno. Jednou se mi stalo, že mi volal nějaký pán ohledně nabídky a já jsem ho zastavila hned prvním slovem. Děkuji, nemám zájem, nashledanou a položila jsem telefon. Cirka do pár sekund volalo jiné telefonní číslo, stejný pán, začal po mě strašně křičet, jestli si uvědomuju, jak je to nezdvořilé, že on je to taky nebaví, že taky nechtějí tak obvolávat lidi, že je to nepříjemné, tak jsem mu znova zdůraznila, že jsem slušně pozdravila, poděkovala a řekla, že nemám zájem. Volal mi ještě ze třetího čísla a to už jsem nezvedla.
0: Jo, to jsou opice drzí, to je neuvěřitelný, co, Davide?
1: Neskutečný.
0: No tak jestli máte tu možnost, pobavte se o tom s prarodiči, ať neskočí na tenhle lep. Eminem, Rihanna, na Hit Radio, minutu po 7:45. Krásné ráno. I can't tell you.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio 732, Luis Capaldi. Dobré ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Tak pojďme.
2: Pokud vám padají vlasy, zkuste do stravy zařadit zinek. Právě jeho nedostatek totiž může být podle zdravotníků symptomem řídnutí vlasů. Nejlépe ho doplníme konzumací červeného masa, mořských plodů nebo dýňových semínek. Taky v Číně mají svoji Prahu. Společnost Huawei pro své zaměstnance postavila nové kancelářské komplexy. Inspirovat se přitom nechala celou řadu evropských měst, včetně Prahy a Českého Krumlova. Do historie se může zapsat každý a jakkoliv. Třeba britský běžec teď zdolal maraton a během toho uštrikoval 5metrovou šálu. Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Mě řekni, proč běžíš maraton a jdeš štrikovat šálu?
2: Protože se chceš zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
0: No ale zase na druhou stranu, pak že chlapi nezvládají víc věcí najednou a pak že chlapi neumějí štrikovat. No jo. To je jasný. Dámy a pánové, je tu rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Pátek, sobota i neděle. Tak gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A možná někdo během závodu na té motorce taky něco uštrikuje. Tak pokud byste chtěli soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Já tenhle song naprosto žeru. Anana Klapale, Farben Supergirl, taky ve verzi od Rimona samozřejmě. 7.37, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A teď je čas soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který je zpátky v Brně 19. až 21. června, se to všechno odehraje. A Grand Prix doveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si zasoutěží Hinek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Hinku, a taky maminka Lucka. Dobré ráno, mami.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste mi napsali, dobrý den, moc bych chtěl soutěžit o lísky pro svého tátu, to napsal Hinek. Takže Hinku, kdybys vyhrál, tak vyrazíš na motorky s taťkou?
2: Jo, já bych vyrazil s tátou.
0: No tak hezký, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budete vědět, kdo v roce 1492 objevil Ameriku?
2: Kristof Kolumbus.
0: Hezký, Hinku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
2: Bradavice.
0: Přesně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách?
2: Krkonoše.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje loutka, která má tátu z Pejbla?
2: Hurbínek.
0: Ano, a poslední pátá otázka, Hinku. V jakém městě se koná MotoGP?
2: V Brně.
0: A to je správně!
2: Jede se na motorky.
0: Já se musím vrátit ještě k otázce. Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách Krkonoše a musím prozradit, vy jste z Rudníku v Krkonoších, takže pro vás tato otázka byla naprosto jednoduchá.
2: Aha.
0: Aha. No tak jo, Hinku, Lucie, je to vaše, vstupenky pošleme a MotoGP v Brně si moc užijte.
3: To si užijou, kluci, moc vám děkujeme.
2: Děkujem.
0: Nemáte zač. Zvládněte čtvrtek a zase někde ozvěte lidi. Mějte se, ahoj.
3: Mějte se.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, tohle je Hit Radio ve 7:45, krásné ráno. Tenhle týden se tady u nás ve studiu dveře netrhnou, v úterý se u nás zastavili jeleni, včera 40členní gospel z amerického Texasu, čím jsme nejspíš trhli rekord v počtu lidí v českém éteru, co se týká návštěvy ve studiu.
1: To skoro určitě, akorát mě teda trošku tady chybí, že není Jasmin, protože se tady střídají cizí lidi. Ale náš moderátor tady prostě není, no.
0: Tak jestli nás Jasmin slyšíš, tak zdravíme na dálku. David posílá srdečné pozdravy. No a dneska dorazí hosté. Po 8:00 se můžete těšit na skupinu Poetika. Dorazí představit nový single, tak si to určitě dejte. No a za malou chvíli si dejte i tohle. Nico Santos, Ray of Light, taky Imagine Dragons. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
8: Co to je?
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v severních Čechách, pozor na uzavírku na Liberecku, v Šimonovicích, na Minkovické ulici je uzavřena silnice z důvodu prací na vozovce.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Deváťáci, kteří se v prvním kole nedostali na střední školu, mají druhou šanci. Do pondělí se mohou hlásit znovu. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 000 volných míst, nejsou ale tam, kde je žáci nejvíc potřebují. Výběr škol je tedy ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska lokality. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo o placené soukromé školy. Léto v Česku se začíná hlásit o slovo. Podle meteorologů by mělo opět nakouknout do střední Evropy už tento víkend. Teploty budou atakovat hranici tropické třicítky a podobné počasí můžeme očekávat taky příští týden. Češi nesouhlasí se sjezdem sudetských Němců. Podle posledních průzkumů se proti kontroverzní akci vyslovila nadpoloviční většina respondentů. Už dříve se proti její účasti postavila celá řada politiků a lidí na sociálních sítích. Na českém území se bude konat poprvé a začít by měla zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Akcionáři světoznámé firmy Český porcelán Dubí mají prý zvažovat zrušení firmy a její následnou likvidaci. O budoucnosti tradičního výrobce porcelánu se má rozhodovat na valné hromadě plánované na úterý, kde mají akcionáři projednat možné zrušení společnosti i jmenování likvidátora. Zatím ale není jasné, jestli firma skutečně ukončí činnost, nebo by výrobu mohl převzít jiný subjekt pod jiným názvem. Znamenalo by to konec další české tradiční firmy, která má více než 150 letou historii. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno, místy se objeví přehánky, teploty do 22 stupňů.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
9: Vstupujeme do třetí třetiny čtvrteční snídaně. S vámi Michal a David, krásné ránko.
10: Ahoj.
9: Krásné ráno. Za malou chvíli dorazí k nám do studia další speciální host a tím je skupina Poetika. Počkejte na to, nejdřív ještě další muzika, Jared Halliwell, It's Raining Men. Hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: jasně, tohle bude taky celý na internetu.
1: On mě Ondra Kudin říkal, kámo, teďka podívej se na tady tuhle tu ženskou, co kolem prošla. Tatě, tu už nikdy neuvidíš, tady je to totálně anonymní, neboj se. Tak jsem se do toho pustil a za chvilku přišla kamarádka z Velmezu a potom nějaká paninka, si můžu udělat fotku asi během dalších 5 minut, tak jsem říkal, OK, tak anonymní, dobře.
0: Hezký. No tak, kdo chcete, koukněte se na videoklip k songu Blízko od Poetiky, je na YouTube, můžete napsat, zanechat tam vzkaz, kluci budou moc rádi.
1: Ano.
0: My se teď na Hit Radio pustíme Mám pocit, že tě ztrácím a za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle je Poetika. 8 hodin 20 minut posloucháte Hit Radio a Poetika, připomínám pro vás, kdo jste se třeba přepojil až teď, je i tady s námi ve studiu Ondra Brejška. Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem.
0: A kytarista Dave Macu.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Pojďme se pobavit o létu, to protože léto kapely vypadá u vás na Instagramu nádherně, západy slunce, festiáky, lidi zpívají. Jaká je ta realita, jo? Když se na to, kdybyste nám řekli něco ze zákulisí, jak to dodávka benzínka, jo, jak to vypadá ty přejezdy u vás?
1: On David Stipka, taky zpěvák, tak říkal, že kdyby nebyly tady tyhle ty přejezdy, tak si myslím, tak on minimálně a většina kapel by hrála i zadarmo klidně. Takže to k tomu prostě patří, člověk to tak nějak, to je úplně to nejmenší mínus v těch hromadách plus, co jsou jako v těch právě západech slunce a zpívajících lidí, takže na to se těšíme.
3: Já mám benzínky rád i tak, už je to prostě takový životní styl.
1: Je to na nás vidět.
0: Taková klasika. Co je za vás ten největší luxus na cestách, když teda jezdíte po koncertech, klimouška, sprcha, normální jídlo, nebo co je takový to opravdu, že si dopřejete, že si řeknete, hele, teďka mám teda těch 10 minut pro sebe?
1: No. Jako občas si říkáme, ty jo, mají hezky nařezaný okurky, takový jakože fancy. A to jsou tak jakože jediné věci. A občas máme rádi takový ty bizáry, když jsme, máme třeba backstage v knihovně, v takový malý, nebo když je to v nějaký posilovně, tak tam cítíme úplně všechny, co tam kdy byli.
0: Takže z toho vyplývá, že pokud byste si chtěli pozvat Poetiku, tak základ je mít dobře nařezaný okurky.
1: Přesně tak.
0: A co vás nejvíc baví na letních koncertech? Je to ta volnější atmosféra, ty lidi venku?
1: Asi to, jak je to tak nějak jednak ty lidi, nebo

0: mě teda mnohdy ty teploty.
1: Jasně.
0: To musím říct, že já nejsem úplně fanoušek tady toho, ale to, že se i člověk potkává s jinýma interpretama, to při nějaký tour nebo při ty klubové části roku, tak nezažije moc. Mm-hmm.
1: My jsme tady v úterý měli na rozhovoru Jeleny, ti vyráží na Jelenfest. Koukal jsem, že vy vlastně taky s nima na některých zastávkách budete, tak jak bude vypadat vaše letošní sezóna, co se týká koncertů?
2: Já doufám, že jich bude hodně, teda. Ještě nějaký přibydou, protože furt jsou nějaký v řešení, ale máme tam prakticky celou republiku. Ty Jelen Festy jsou v Mostě a v Lokti, myslím.
0: Jo, Lokti.
2: Jo, takže to bude určitě super, na to se těšíme, protože s klukama to je vždycky super. Oni jsme s nima vlastně hráli taky a byly to parádní akce, takže...
1: Je třeba něco speciálního, na co se můžou těšit vaši fanoušci?
0: No, teďka jsem se vrátil z Nitry, kde jsem psal písničky, předtím jsem byl ve Varšavě, předtím u nás s klukama na Vysočině jsem psal písničky, takže já určitě bych chtěl ty písničky nějak zaimplementovat postupně do té naší show, takže věřím tomu, že v létě se budou nové písničky objevovat a zároveň v případě Jelenů, tak tam s klukama z Jelenů chystáme nějaký překvapení společný, takže to taky ještě uvidíme.
1: Mm-hmm. Poetika, hosty Hit Rádia, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
11: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
12: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
13: Radíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do Pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Léto Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici. Na Litoměřicku v Hoštce v Ostrovní ulici je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Rozhodně jeďte i nudy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.31. Krásné ráno. Se mnou ve studiu stále skupina Poetika, Ondra Brejška, ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky kytarista Dave Matsu.
2: Ahoj.
0: Ahoj. My jsme se před malou chvílí bavili o tom, co chystáte na letošní rok, na léto, koncerty a tak dále. Tahal jsem z vás nějaké překvapení, které na koncertech budete mít, a nezaznělo to jedno největší překvapení, které jsem, musím teda říct, dalo mi to zabrat, ale povedlo se mi to z kluku vytáhnout. Tak pojďte, kluci, pojďte se pochlubit, co chystáte.
1: Ono totiž, Poetika byla založená v roce 2016 a co se neděje letos, tak ono to je 10 let. A k těm 10 letům máme něco v plánu.
2: Máme připravený takový 10letý koncert. Bude to v Praze, bude to v Lucerně a ještě upřesníme detaily všechny na našich sociálních sítích, na webovkách, ještě se to všechno ladí.
1: Ale už brzo to tam bude.
2: A bude to na podzim, takže říjnu.
1: Ano, přesně tak, ale v následujících dnech tak to hodíme na naše sociální sítě a lidi si budou moct koupit lístky a podívat se, co to je za akci.
0: Takže sledovat sociální sítě a taky webovky poetikamusic.cz, takže velká sláva k 10letům výročí. V letos v Lucerně. Co kdybychom si zahráli ještě půlnoc? Co vy na to, chlapi?
1: Může být.
0: Může být? Tak dejte pokyn, já to stáhnu a jdeme na to.
3: Sledujeme letadla na nebi.

0: Poetika, Půlnoc, živě na Hit Rádiu, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Woo!
1: Děkujeme.
0: Krásná práce, my taky děkujeme. Tak ještě než se rozloučíme, je něco, co byste chtěli vzkázat vašim věrným fanouškům?
1: Že je máme moc rádi a že děkujeme za to, že nás poslouchají, že poslouchají nový single Půlnoc, že se dívají na videoklip, že nám píšou tak... že nám píšou tak hezký komentáře, co jsme tady četli například, a že chodí na naše koncerty a že můžou vlastně chodit na naše koncerty. Teďka v sobotu hrajeme třeba v Praze, příští týden hrajeme v Tichý a dal už to nevím, ale květen je takovýhle. A podívejte se na naše stránky, tam máme zbytek koncertů letních a já věřím, že se někde uvidíme a pokecáme.
0: Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu byli našimi hosty Poetika. Chlapi, díky moc, ať se vám daří a zase někdy se stavte. Ahoj.
1: Moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.

0: Where is the love? Black Eyed Peas, tohle je Hit Radio v 8.42. 94% lidí dělá v práci věc, kterou by veřejně nikdy nepřiznala. Takže z toho plyne, že dost pravděpodobně do téhle skupiny spadáte i vy, kdo právě teď ladíte. Co konkrétně to je, o tom bude řeč za chvíli, nejdřív slíbem další parádní muziku. Vás bude zaručeně bavit Mikolas Josef a kapela. No a staví se taky Super High Anika tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

Super Hajnýka, Following the Sun, tohle je čtvrteční Hit Radio v 8.53. A chtěl bych se vás zeptat, jestli flirtujete s kolegy u vás v práci. Co? Že ne? Že vy nikdy? Ale poslední statistika říká, že pracoviště je v podstatě jedna velká seznamka, kde flirtuje většina zaměstnanců. 94%. Sodoma, Gomora, Mamma Mia. Takhle. Asi se k tomu veřejně nikdo nepřizná, jestli to děláte nebo ne, tak to víte jenom vy sami. Jestli se ale teďka váš kolega začervenal, je naprosto jasno. Nicméně, když o tom přemýšlím, tak 94%. Ano, taky mi to přijde, že to je docela dost. A říkám si, co těch 6%? Tak to budou asi na tu teti, co makají na home office a žijou sami se třema kočkama. Hezké ráno.

0: Damiano David na Hit Rádiu v 8.56. A to znamená, že čtvrteční snídaně je ve finále. Dneska jsme tu měli speciální hosty. Dorazila skupina Poetika představit jejich nejnovější single Blízko, který si už teď můžete pustit na YouTube i z obrázky. No a kdyby vás dnešní rozhovor zajímal, můžete se opustit zpětně díky podcastu na hitradio.cz a nebo na všech streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Zvládněte čtvrtek, zítra pátek. Těším se na vás. V 6 ráno budeme tady s Jasmin. Tak hezký den, ahoj.
2: A je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na trase ze Slaného na Mělník před nájezdem na D8 se vytvořila pomalou jedoucí kolona v úseku 4 km a v opačném směru má asi kilometr. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. O víkendu si užijeme krásné počasí, bude slunečno, teplo a většinou beze srážek. A v neděli už by to mohlo být i na plavky. Nejvyšší denní teploty se mohou přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň taky setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Sudečtí Němci mají v Brně program až do pondělka. Jeho hlavní část se uskuteční v sobotu a neděli na brněnském výstavišti. Očekávají se taky protesty. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek po zápase s Kosovem.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
12: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu, Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku třetí třetiny přitom národní tým s outsiderem prohrával. V 46. minutě vyrovnal Marek Alšer, pak se prosadil Jakub Flek a obrat završil v závěru do prázdné branky Dominik Kubalík. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
9: Dneska bude v Ústeckém kraji převážně polojasno nebo oblačno. Večer úplné vyjasnění, máme se na co těšit. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Tak jdeme na to.
1: Hit Radio Nord Music.
2: S vámi teď Lucka Šlégr, Dan Rakacký startuje dopolední show LSD. A Lucie, za malou chvíli se porochňáme v hokeji, to musíme, protože máme vyníka toho, kdo za to včera mohl, že se nám nedařilo.
9: My to víme. A my vám to řekneme.
2: A za chvíličku to práskneme, řekneme vám to, protože musíme se na ně ukázat.
9: Přesně tak.
2: Je to nutný.
9: Přejeme vám krásný den, ať se vám čtvrtek vydaří a my jsme tady s vámi. Hit Radio Nord Music.

0: krásné čtvrteční dopoledne s váma vaše LSD. Lucka s Danem jsme tady opět a posloucháte Hit Ride North Music, pochopitelně.
1: No, sice už to všichni víte, ale i přesto se musíme podívat na včerejší hokej Česko-Itálie, protože bolelo to. Musím říct, že to bolelo. Lucie, koukala jsi?
0: Já se přiznám, že jsem neviděla ani minutu hokeje. Já jsem si dovolila včera po dlouhých letech. To můžu říct teď, já jsem po dlouhých letech fotila.
1: Yeah.
0: Já jsem byla na focení, rozumíš, takže já jsem byla v ateliéru a nebyl vlastně vůbec prostor podívat se, jenom jsem stihla výsledek, takže jsem neviděla ani vteřinu, no, ale povídej.
1: Vypadalo to zpočátku na velkou tragédii, protože jsme opět prohrávali o jeden gól, ale nakonec teda to dopadlo 3-1. Viníka. Pojďme najít viníka. Náš tým, i kdyby jako lidi možná říkali, že hráli špatně a tak dále, nehráli, snažili se, stříleli na branku, pořád. A ne to tam padnout. A může za to právě Dominik Klára, což je gólman Itálie. A tady je ten důvod.
2: Šance jsou, jenomže Italové mají Damiana Klaru, téměř dvoumetrový brankář bez bruslí, který zabere opravdu hodně místa. A je to přesně takový ten zápas, kdy vy jako tým, který máte spoustu střeleckých příležitostí, takzvaně děláte hvězdu z brankáře soupeře.
1: Ano, velhoplná branka prostě.
0: No, tak je to gólman NHL, Damian Klára. Hele, je to velký trend vlastně. Ty kluby NHL chtějí obrovský gólmany.
1: To znamená,
0: aby zabrali celou branku.
1: To znamená, nemusíš umět chytat, to je jedno, ale buď velký, no, ať tam není místo.
0: Dneska chtějí hrozně tu dispozici, opravdu na to dbají, no. Chtějí strašně tu dispozici tělesnou. Je to pro ně důležitý. Když máš ke dvou metrům, tak zabereš opravdu celou tu bránu, dají na tebe tu výstroj a je fakt problém tě jako prostřelit. Takže je to velký trend v NHL, to je pravda. Třeba když si vzpomenu na Pavla Francouze, který hrál taky v NHL, vychytal Litvínovu titul, tak Pavel Francouz má 182 cm, což je vlastně, a tady Damian má skoro 2 metry, jo, takže pak to jde strašně znát ten rozdíl a fakt je to trend dnešní doby, takže malí golmani
1: jsou out.
0: No, jako musí být hodně šikovnej, aby...
1: A velký golmani nemusí být šikovný, ty tam jenom stojí.
0: No, musí být taky samozřejmě, ale je pravda, že on když to zacpe, tak no. Jako co uděláš,
1: hele,
0: viď,
1: golem. Všichni, co koukali, mi dej zapravdu, naši, hele, snažili se, pálili, pořád to tam no nic prostě, všechno chytil, anebo ho trefili prostě, nešlo to.
0: Tak když tam nemá tu skulinku,
1: byli
0: viď.
1: Úplně uhoněný, takže nakonec to teda padlo, dopadlo to dobře, tak snad už to dopadne dobře s těma Slovákama, no. Co myslíš? Jako?
0: No, já nerada mám hokej Československo.
1: Je
0: já
1: to
0: nerada na
1: bratrovražednej souboj.
0: Přesně tak. Babička je Slovenka, nebo byla Slovenka. Mám slovenskou krev trošku v sobě a já prostě, no. Mě to do dneška mrzí, že jsme se totiž rozdělili, takže já to nemám ráda, ale samozřejmě faním Čechům, pochopitelně.
1: Ano, ano. No a jelikož Dominik Klára nás takhle potrápil včera, tak mám tady písničku pro dnešní den.
0: Už si budou hrát kluci v kabině.
1: A jo, koukám na tebe, Kláro, už několik dní. Tak snad přijde, že už to bude lepší a budu vidět, tak na něj.
0: Klára jeden.
1: Sičák.

0: S vámi Hitrádio Nord Music, za námi Guru Josh Project Infinity. Krásnej saxík tam hrál, to potěšilo i vás v práci. Přejeme krásný dopoledne, je tu čtvrtek, to znamená malej pátek, je tu taky LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký.
1: A já jsem si u tohoto hitu uvědomila, jak čas utíká,
0: plyne,
1: jak je neúprosnej a musím se tady svěřit s další životní zkušeností s mým dnes už 6letým synem. Prostě ty děti jsou geniální, upřímný.
0: Nadpis tohoto vstupu, Lucie stárne. Tak.
1: No, říká, můj syn teď poslední dobou probírá jako hodně smrt a nevím proč. A furt říká, maminko, ty jednou umřeš, víš to? Já říkám, rodičku, já vím, že umřu, ale to bude za dlouho, neboj se. No, až budeš mít šedivý vlasy, tak umřeš. Babička, ta už má šedivý vlasy, ta brzo umře.
0: Yeah.
1: A mami, promiň, jestli to posloucháš. A já říkám, no jo, Roničko, ale to ještě nemůžeš takhle, to hlavně babičce nikdy neříkej takovýhle věci. No maminko, to je život, to prostě všichni takhle umřem. A teď já jsem se u toho v koupelně, my jsme byli, to bylo po vaně, jako jo, já jsem se mazala krémem a on mi říká, a proč se mažeš tím krémem? A já říkám, no protože chci zbrzdit právě to stárnutí, abych to zpomalila.
0: Yeah.
1: A on mi říká, a nepomáhá to, viď? Úplně vážně, ale yeah, on to nemyslí zle, on to řekne tak upřímně, tak jako...
0: Dětská nevinná upřímnost.
1: A já jsem se tomu začala smát. Já říkám teda, Rondě, ty jsi jako teda, ty jsi vorák. A on říká, ne maminko, ty, já to tak vidím, tok. Ty jsi to vždycky říkáš, že už jsi stará. Tak proto říkám, že to nepomáhá. Takže normálně jsem chtěla říct, že udělejte si děti ještě na starý kolena, oni vám to zrcadlo nastavějí.
0: A budeš se mazat dál?
1: Není potřeba si nic namlouvat, no. Mazejte se dál a stejně to nepomůže.
2: Hitradio. K obědu podáváme na Hitradiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, megahit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
15: Hausbrand Café, per favore?
16: Si, signora.
17: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
18: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
19: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
5: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
19: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
5: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
19: Rituals.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krásný čtvrtek, snad to sviští na cvičišti u vás v práci, jako tady u nás na Hit Radio Nord Music. Přejeme vám krásný den, s váma vaše LSD, Lucka s Danem.
1: A teď pozor, velká zpráva, máte, přátelé, zvířecí příjmení? Pokud ano, máte možnost zapsat se do historie, protože se chystá velká věc, že? A to je to pokus o rekord, kdy se má sejít na jednom místě nejvíce lidí se zvířecím příjmením. Proběhne to 30. května v Litoměřicích, bývalé umělecké školy, a samozřejmě to bude pod dohledem známé agentury Dobrý den, která dohlíží na tyto rekordy.
0: Tak tam bude agentura Dobrý, a mě. Dobrý den Lišková, Dobrý den Zajíček, Dobrý den Beranová, tady paní Veverková.
1: No, nebo pan Vlk taky, to byl můj děda. No, Josef Vlk se jmenoval,
0: vidíš to. Takže to máte taky v rodině.
1: Já si myslím, že těch příjmení zvířecích je strašně moc a ani netušíme, jak se všichni ty lidi můžou jmenovat. Pokud máte i vy a teď posloucháte zvířecí příjmení, klidně se podělte, napište nám to nebo namluvte hlasovku.
0: Jak se vám s ním žije a jestli jste třeba někdo připodobňuje k tomu zvířátku, jo. Rozumíš?
1: 3 sedmičky, 3 devítky, 9 5 8 a my se na to podíváme. Nicméně jako ty příjmení jsou hodně rozmanitá a vlastně já mám pocit, že všechna zvířata jsou tam obsažena, když se tak podívám na
0: no
1: to.
0: Tak určitě, křečková, králíčková, zajíček, veverková, beranová, lišková, může jich být jako
1: drost,
0: spousta.
1: Třeba,
0: ptáku je hodně.
1: Ptáku
0: počkej,
1: je hodně.
0: Počkej, nevážně, ptáku je hodně. A dokonce si pamatuju, když jsme byli dneska u toho hokeje, jo, protože jsme včera hráli, tak si do dneška pamatuju jednu lajnu v Plzni, která byla. Byl to straka, špaček, síkora. Tak to mi taky přijde jako lajna ptáku, tak je to, tak je to bylo dobrý prostě.
1: To je lajna ptáku, teď to prostě, ano. Oblíbená lajna. No,
0: ale pozor, máme tady v České republice naopak jednu raritu a máme tady jednoho jediného muže v České republice, který se jmenuje pan Jezevec.
1: Jezevec.
0: Jmenuje se Aleš Jezevec a společně s paní manželkou Michálou Jezevcovou
1: to jsem chtěl říct.
0: Tvoří unikátní pár, protože opravdu jsou jenom jedni. Tak nevím, jestli mají jezevčata. Jezevcovi. Jako, no, ale jako, proč ne? Můžeš být jenom jeden.
1: Samozřejmě.
0: Já samozřejmě, že jsem byla králová a mě na škole říkali Králíková a mě to strašně vadilo.
1: Králíková, no jasně. No.
0: A potom k nám do třídy přišla Lucie Králíková, taky se jmenovala, já jsem byla Lucie Králová, ona byla Lucie Králíková, tak jí začne říkat Králíková, já jsem se toho konečně zbavila.
1: Yes, no jo.
0: Takže samozřejmě zdravím Lucku Králíku a vzpomněla jsem si na legendárního.
1: No takhle, pojďme si říct, že to 30. května bývalé Králíka. Umělecké škole v Litoměřicích nesmí chybět inženýr Králík přeci.
2: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
3: Co? Co to děláš?
2: Jsem králík.
3: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
2: No dovolte.
3: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
4: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
3: Já vím, je to králík.
4: No.
3: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
5: Tatínku.
2: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
3: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: O to.
0: Takže kdo máte, přátelé, zvířecí příjmení ještě jednou 30. května v Litoměřicích, můžete se zapsat do rekordu, historického rekordu. Prostě největší počet lidí se zvířecími příjmeními na jednom místě. To by přišlo, až tak nemenuji, abych šla.
1: Já bych taky šela, nemůžu, bohužel. Tak nikdy
0: špatně jsem se, takhle, dobře jsem se vdala.
1: Dobře
0: jsem
1: se vdala, já...
0: Akorát to nejkrálík.

0: Ve dvou se to lépe táhne, ví to i Eva Farná, i Miraj, proto to dali dohromady.
1: I my dva to víme.
0: My taky to víme, proto jsme taky my dva, Lucie Šlégr, Dan Rakacký, a posloucháte dopolední show LSD. Ještě jenom malá zmínka, možná to víte, možná ne. Miraj Navrátil bude tatínkem. Svěřil se,
1: krásná
0: ukázal
1: zpráva
0: na Instagramu svoji fotku, nebo fotku toho, že bude tatínkem, a těší se, ale teď pojďme...
1: Ukázal fotku svojí manželky s těhotenským bříškem, no, ne svojí.
0: No dobře, no.
1: I když některý muži...
0: To je jeho fotka.
1: A měla tam paní, která už měla krásné bříško,
0: ano.
1: Takže samozřejmě Mirajům gratulujeme, ať se všechno dobře podaří, ať se zadaří.
0: Manželé Mirajovi.
1: Ať se jim narodí malý Mirajek, nebo Mirajka.
0: A když už jsme
1: u těch lidí, dětí a tak dále, pojďme si připomenout, o čem jsme se tady bavili před chviličkou. V Litoměřicích proběhne pokus o rekord, a to je setkání s co největším počtem lidí se zvířecím příjmením. Mm-hmm. Bude to 30. května, samozřejmě na všechno bude dohlížet agentura Dobrý den. A vy nám píšete na 3 7 3 9 9 5 8, jak se vám žije s vaším příjmením, a jestli máte zvířecí. Mm-hmm. A pozor, jako Roman z Chomutova. Ahoj, já mám příjmení Daněk a představte si, jak se mnou souzní. Miluju myslivost a možná to příjmení předurčilo můj osud. No, to je hezký.
0: Hezký. Jdeme s Daňkem do lesa. Nahon třeba. Zajímavý. Já osobně mám kamaráda, ten se jmenuje Aleš Daněk. Jako opravdu těch jmen je spousta.
1: Je jich vlastně spousta zvířátkových jmen.
0: Pojďme se zamyslet nad tím, jak bychom se mohli jmenovat my, kdyby se měli zvířátková příjmení. Já už o tobě vím úplně jasně, jaký příjmení bych ti dal. Byla by to Lucie Kočičková. Ty jsi kočka, Kočičková, tak já bych ti dal, že Lucie Kočičková.
1: Já bych si hlavně přál mít těch 7 životů, nebo kolik jich ta kočka má.
0: 7.
1: Ale no, to by mě hrozně potěšilo. Takže to, no, a ty by si mohl, co, Daniel?
0: Jak mě vidíš teda, no? Co?
1: Daniel Ptáček. Takový ptáček.
0: Jsi mě viděl ve sprše? Nebo co? Ne.
1: No takhle, známe se už nějaký pátek, zase pojďme si říct. Tak dobře, tak pták. Nebo... Ne, tak víš co, ty jsi ale motel.
0: No to, ty seš motel.
1: Daniel motel.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitradia. Hokej je lepší s Hitradiem.
14: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
13: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus. Na Hit Radio Not Music je přesně 10 hodin. Pojďme se podívat, co se děje na silnicích. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, na Ústecku v Chabařovicích ve Smetanově ulici máme nehodu dvou osobáků. Dál dálnice D7, 64. kilometr směr od Chomutova na Prahu, stojí tam nepojízdné nákladní auto a pozor na příjezdu do Teplic směrem od hraničního přechodu Cínovec za odbočku do centra, tam je nehoda dvou osobáků a je tam omezení, ale kolony se zatím netvoří. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: On Air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
4: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě, je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady dechování nanoplastů. Zahrádkáři mají opět možnost pochlubit se životem na své půdě. Už tento víkend můžou zaznamenávat čmeláky, vrabce, síkory a další v rámci soutěže Živá zahrada. Jak se zapojit, ví za Svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
5: Máme web živazahrada.cz, tam je odrážka o soutěži a tam je přihláška. Mohou se přihlásit kdykoliv během roku. A budeme moc rádi, když soutěžící nám nejenom vyplní ten formulář na webu o tom, co všechno viděli, ale mají možnost poslat fotografie a za to jsme moc rádi.
4: Například minulý rok bylo pozorováno velmi málo motýlů, naopak skoro každý soutěžící spatřil kosa černého. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapů má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
6: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
7: Teplé počasí skutečně začíná, přátelé. Nejvyšší teploty dneska 20 až 23 stupňů. Jo. Bude převážně polojasno nebo oblačno a večer se nám vyjasní. Úplně, zatím teda oblačno, Ústí nad Labem.
8: Ale
7: tak si budeme dřet pěsti.
8: Budeme v tom mít jasno na večer. To je super. Pokračujeme dál.
2: Hit Radio Nord Music.
8: S vámi Lucka Schlegel, Dan Rakacký, LSD, dopolední show a taky ty největší hity. Co, Lucie, dáme si je teď?
7: Pojď.
8: Coldplay.

0: Havana.
1: Havana, Havana.
0: To je na kubánský doutníček. S váma chytrá North Music, vaše LSD, se samý drogy, tady LSD, Havana, doutník, no, rozumíš?
1: Jo, no, no.
0: Přátelé, doufám, že vy máte pohodičku hlavně s námi, přejeme vám krásný čtvrtek, ať nám ten den rychle utíká.
1: Hlavně protože v práci.
0: Už je pátek, no, hlavně v práci.
1: Ano, ano. Jak jsem poslouchal tu Havanu, tak takhle nějak si představuju náladu na Kubě.
0: No právě.
1: Ale my takový nejsme.
0: Ne.
1: My jsme rychlí.
0: My jsme LSD.
1: Ano. A občas se stane, že pusa rychleji mluví, než se myslí. A já jsem na to narazil, zase otřem se trošku o hokej, jako jo, ale vůbec to nebude hokejový. Když jsem koukal na jeden přenos, tak tam popisovali situaci chování hráčů na ledě. A takhle to ten s tou elektronickou tučkou popsal.
2: Otočka, zase bouchnutí do hokejky. Podívejte, co to dělá s tím Dánem. On se tam motá jak banda v bedně, jo? Ano.
1: Motá se jako banda v bedně, jo?
0: Banda v bedně, no.
1: Ale pozor, to ještě mělo pokračování, za malou chvíli se propojili někam do jiný haly a byl další vstup.
3: Prakticky ten celoplošný defenzivní hokej jsem se teďka trošku zakochtal.
4: To byl jasně největší šance Američanů, Coronato. Narazil vlastně na špičku betonu Genonyho.
3: Přesně tak a já jsem trošku v rozpolcení, kdy já už 3 minuty přemýšlím, jak vlastně se chová banda v bedně, co říkal David při té tušce.
1: Takže vidíš to,
0: on mu to prostě neodpustil.
1: Jeden přeřek a jak to ovlivní to všechno ostatní, že on zase přemýšlí nad tím, jak se chová banda v bedně.
0: Mysleli samozřejmě nudle v bandě.
1: Jasný,
0: to my
1: ale
0: na severu známe,
1: ono to zní
0: že jo?
1: Podobně, že jo, banda v bedně nebo nudle v bandě, ale je to hezký, prostě, hele, chápu to, příjem přenos, je to rychlý, člověk musí rychle reagovat a tohle se stane.
0: Nám se tady stalo se to tolikrát, já teď si teda nespomenu na nějaký příklad, ale určitě se nám tohle stoprocentně stane, jako, nevím, máš třeba nůž, projdeš jako nůž, říkám to dobře, nůž máslem nebo
1: to je správně právě.
0: No? Ale
1: máslo nožem se říká občas. No. Já mám souseda, který mi říkal, hele, já si musím koupit ortoped. Říkám, cože? Ortoped. Říkám, co? Pak je rotoped vlastně. Víš, on to otočil. A nebo pak si ještě vzpomínám ze svého mládí, jsem malý, tak jsem s oblibou říkal kombizéna. Místo kombinéza, kombizéna.
0: Kombizéna, to je
1: znáš to? Kombizéna. Ty neznáš kombizénu.
0: Ale hned jsi takový roztomilejší.
1: Tak kombinéza. No prostě stává se to. A nám obzvlášť tady, protože my taky tady jdeme, jak jsi říkala, rychle. A?
0: No ne, stávají se stávají se i horší věci. My například hrajeme v autě často slovní kopanou. A můj muž zřídil to, telefony, víš, jak to v tom autě někdy je. A děti na něj hulákali zadu. Tak Jirko, tak máš V? Řekni V.
1: V.
0: A on, vokurka. No, tlemili jsme se asi ještě půl hodiny.
1: To bylo krásný.
0: To je jako vokurka, no.
1: No, tak jo.
0: Prostě, proč ne? Když spěcháš a všichni se na tebe soustředí, máš nad sebou ten tlak, tak hol ti to někdy ujede.
1: No, ale je to lidský prostě.
0: Jo,
1: to k tomu patří.
0: Lidské je chybovat.
1: Ano.
0: Tak.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Tohle vám hrajeme nově.

0: Je potřeba trošku si v práci podupat nožkou. To zařídil Rehab. Je s vámi Hitrádio Nord Music, taky do polední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. Přejeme všem krásný čtvrtek.
1: Na podupat nožkou si budete moct taky, přátelé, v prvním nealkobaru, který se otevře v Praze. Opravdu je to tak?
0: Nealko.
1: V Praze se otvírá první nealkobar.
0: Já tady otevřel taky něco.
1: To je nealko pivo.
0: No.
1: Co tam budou mít?
0: Ano.
1: Protože v nabídce budou samozřejmě nealko koktejly a určitě spousta zážitků bez ranní kocoviny. Trend těchto barů je hodně na vzestupu, jsou stále populárnější.
0: Vločink, jako hoří se cinkne, jako důle na zdraví.
1: To bude taky nějaký nealko koktejl. No a to hlavně u mladší generace. Jo, a Praha se přidává dalším evropským městům. Já si myslím, že ta mladá generace, ona už dneska tolik ten alkohol nepopíjí, jako to bylo za nás.
0: No. Tak.
1: Já si osobně myslím, že oni tolik nepijou, ale užívají víc...
0: No mají jiný podpůrný látky.
1: Přesně tak, nelegální. A prostě pojďme říct, jsou tady drogy u nás všude kolem nás a já si myslím, že to je velký problém společnosti, velký problém nový generace. Mluvím jak nějaká politička tady.
0: Ano, a tam je problém toho, že dneska ta droga je často levnější než ten alkohol.
1: Tak, a je velmi dostupná. Takže jako nealko bar skvělej pro nás slušný lidi, pro těhotný paní, pro vylečený alkoholiky a tak dále. Jako, náhodou je to super, že jako těhotná můžeš jít do baru.
0: To je víš, jako je to, do baru.
1: Je to fajn, no. Jako, to přijde teda
0: skvělý.
1: Takže my jsme chtěli jenom upozornit na to, že přátelé, jediná, opravdu jediná legální droga, nejenom na severu Čech, je tady vaše LSD. Lucka s Danem a to jsme my dva.
0: Tak si nás dejte.
2: Hitradio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
7: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetrpico.cz.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Trenírkárna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Sean Baker na Hit Ride North Music, s váma Mašo LSD, přejeme vám krásný čtvrtek, přátelé, jsme rádi, že jste s námi.
1: A slavný rodič nevždy znamená pohodlný a bezstarostný život, důkazem je zpěvák Sting.
0: Přesně tak, Sting totiž veřejně řekl, že své miliony, které má, neodkáže svým dětem, má jich 6 mimochodem těch dětí, no a řekl jim, pokud máte boty a ty máte, obujte si je a běžte pracovat. Jim zkázal.
1: Takhle jo, na jako, ně. Je to přísnej táta teda.
0: Přísnej rodič, musím říct. Mimochodem, v minulosti prodal svůj autorský katalog za přibližně 250 milionů dolarů.
1: To není málo.
0: A já tomu nemůžu prostě uvěřit. Víš, to zase, má to dvě roviny. Samozřejmě tu výchovnou, že s nich nechceš vychovat takový ty parchanty opravdu rozmířený.
1: No jasně, rozmazlený, ale táto, dej sem tisíc, přesně, 2003, v pohodě, máme peněz dost, nevadí.
0: Se zlatou lžičkou u pusy,
1: se říká.
0: To jako cením. Na druhou stranu, ta druhá rovina, že člověk zase, si myslím, všechno v životě dělá pro svoje děti. Mm-hmm. Jakoby, jo?
1: Tak měl by.
0: Neumím si představit, že to bude pak na charitu, má tady 6 dětí a on vezme 250 milionů dolarů a pošle to třeba na zvířátka, jo? Mm-hmm. To úplně nevím, jestli by jsem si jako dítě přál, aby tohle můj rodič
1: udělal.
0: A vy
1: děti, běžte makat.
0: No.
1: Šup do práce. Na raně.
0: A třeba to tak nebude.
1: To ne, no.
0: Prostě si nechci myslet, že je...
1: Jako Sting lakomej.
0: Já ho mám docela ráda, jako víš.
1: No, jestli ho máš ráda, pokud i vy máte rádi Stinga, tak budete mít šanci ho vidět v Čechách už zanedlouho. 21. června vystoupí v Praze na Metronom festivalu. Mě by to jako zajímalo, tam byste si mohli, Lucie, kdybyste tam zajela, popovídat, zeptat se, probrat to. Říká, hele Stingu, prosím tě, já tě měla ráda, ale nevěděl jsem, že jsi takový kolenovrt. A nechceš je ten hlad prachy.
0: Myslíš, jak byste řekl anglicky, kolenovrt, by koukal. Myslím, že bychom se nerozuměli.
1: Stink, kolenovrt.
0: Vrt, yeah, koleno, yes. Knee vrt, yes.

0: Je 10:45, s vámi Hit Radio Nord Music, taky dopolední show LSD, Dan Rakacký, Lucka Schläger a přejeme všem krásný čtvrtek a možná už vám kručí břiše trošku.
1: Trošičku. A my jsme se tady před chvíličkou bavili o Stingovi, který řekl, že svým šestdětem nic neodkáže, že mají boty, mají si vzít boty, jít do práce
0: a chce koupenky, je jakoby,
1: tak, a chce je motivovat, aby nespoléhal na to, že jim tatínek dá zděděné peníze, ale já chci jenom říct, že peníze někdy nehrajou roli, spíš důležitá je možná ta výchova, protože důkazem toho je hráč nebo legenda NBA Shaquille O'Neal, který se, představte přátelé, v 54 letech vrátil do školy, aby získal titul. Už jich má hodně.
0: Má tituly, ale z basketu.
1: Ale nemá ten školní.
0: Aha.
1: A on tak po letech splnil slib, který dal svojí mamince na začátku svojí basketbalové kariéry, když řekl: mami, končím se školou, jdu dělat basket, já si to pak dodělám.
0: Jo, jo.
1: A on na to skutečně nezapomněl a ten slib v 54 letech dodržel. Přesto, že by nemusel, protože poslouchejte, on si basketbalem, nejen basketbalem, za celý svůj život vydělal 11 až 12 miliard korun. Takže ty s tímhletím majetkem jdeš zpátky do školy, aby sis udělal ten titul a splnil si ten slib, který si dal svojí mamince před x lety.
0: Přitom nemusel.
1: To je prostě, to je osobnost jako prase. Tomu říkám vzor. Tohle je vzor prostě pro všechny děti, i pro nás dospělí, jak by to v tom životě mělo být. Za prvý splnil slib, který dal před x lety a dokázal to, že peníze neznamenají všechno. A že prostě nezlenivěl, že i do toho jdeš, že víš, že ty má město tenkrát řekl, ježiš, to jsou hodnoty, já jsem úplně dojatá, jako.
0: To je super, mě ten titul přestal zajímat v momentě, kdy jsi řekla ty peníze.
1: No
0: to
1: právě.
0: Jako blbým pinkáním míče do košíčku vyděláš 11 miliard, jo?
1: To není, proto jim
0: jsem
1: pinkáním.
0: Tady špatně, odcházím.
1: Měl jsi se víc snažit.
0: Měl jsem se méně učit.
1: A hlavně maminka si měla vybrat někoho jiného, aby si víc vyrostl. Možná bys taky hrál, kdyby jsme 2 metry 10
0: třeba.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma Zážitky.
6: CZ.
8: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz.
7: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
14: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších, protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
15: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
16: Hit Radio.
17: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní Gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
18: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
8: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: vámi Hitrádio Nord Music, tohle byla Taylor Swift, 11 hodin, nejvyšší čas podívat se, co se děje na silnicích. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, na příjezdu do Loun směrem od Černčic máme nehodu osobáku a další nehoda je na Teplicku, na výjezdu z Dubí směrem na Litvínov, dvě auta v sobě, i tady opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónním přivýdělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu. Pokračuje ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberstát.
8: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
7: S větším počtem brigád přibývají i problémy. Hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku.
2: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
9: Dneska na severu Čech spíše oblačno, někde možná polojasno, večer by se nám ale mělo vyjasnit, i když to dneska, nebo teďka v tuhle chvíli právě, aspoň tady v Ústí nad Labem nevypadá, tak by se vyjasnit mělo. Nejvyšší teploty, ty jsou ale vysoko, 20 až 23 stupňů.
0: Aspoň něco. Pokračujeme dál, je tu dopolední show Luzka Schlegr, Dan Rakacký, LSD.
1: Hit Radio Nord Music.
9: No a za chvilku vám prozradíme, jak se dostat zadarmo na Sandru, která vystoupí teď v sobotu v Třebíjovicích. Tak zůstaňte s námi.

0: My doufáme, že se taky podupáváte tady v práci, jako my tady na Hit Radio Nord Music. S váma LSD, Hit Radio Nord Music, a přejeme vám krásný čtvrteční dopoledne.
1: Ano, na nás přišli už sousedi ze spoda, že dupeme moc a že jim padá omítka ze stropu, tak snad to máte v práci o něco lepší, jak my. Teď ale pojďme na akci, která se chystá už tuto sobotu, a to znamená, že přijedou legendy, legendy v Třebíjovicích. Jako první se chystá koncert Sandry a my včera v rámci středečního rozhovoru jsme tady měli majitele vinařství Johanové Jana Dinsla, který nám o té akci řekl tohle.
2: Já se na ten koncert strašně těším, je to prostě první koncert legend, my jsme to tam celý předělali, připravili, takže si myslím, že to bude zajímavý, bude to party, nebude to jen koncert, je to vlastně celý odpoledne od 3 hodin. Lístky se dají koupit i na místě, ale samozřejmě lepší si je koupit prostě na www.legendyvtřebíjovicích.cz nebo na našem webu www.johanv.cz a tam se lidi dozví všechny informace o dopravě, o tom, jaký bude program, o tom, jak to tam vlastně vypadá, co se tam dá a nedá dělat a tak dále a tak dále. A na všechny se budu moc těšit, protože ty 3 slova, které jsem řekl, tak ty jsou tam prostoupený, ten tým se na to chystá prostě dlouhý měsíce a já si myslím, že to bude pecka.
0: Mimochodem, Honza Dinsl je velmi zdvořilý a není lakomý, protože včera během našeho rozhovoru prostě tady vypálil, že dá 2 lístky na Sandru a Zdenda z Litvínova je získal, ano. Říkal, že půjde s partnerkou, takže samozřejmě gratulujeme ještě jednou Zdendovi do Litvínova, a pokud jste se včera nedovolili a nestihli jste si ty lístky uzmout, tak máme pro vás dobrou zprávu, protože ještě dneska a zítra soutěžíme u Káti a u Kamila v odpolední show Padla od 15 hodin o 2 lupeny na Sandru právě do Třebíjovic na sobotní koncert.
1: A když se vyhrajete, tak sobotu Sandra naživo. Tak vám všem držíme palce.
0: No a pokud si je chcete koupit, ty vstupenky, tak na www.legendyvtřebíjovicích.cz.

0: Calvin Harris, My Way. S vámi Hitrádio Nord Music. Letí to letí za 9 minut půl 12. Posloucháte dopolední show LSD, Lucie Šlegr, Dan Rakacký a hlavně máme čtvrtek, to znamená malý pátek a máme všichni z toho radost, aspoň doufáme teda.
1: No a taky máme čtvrtek 21. května a dneska mají přátelé svátek všechny Moničky.
0: To je hezký jméno ale.
1: Monika. Já jsem si vždycky, když jsem byla dítě, říkala, že budu mít dvě dcery, jedna bude Veronika, druhá bude Monika.
0: Monika.
1: Tak mi to nevyšlo.
0: Monika... Úplně mi teď napadlo, máme takovou hospodku v Chomutově, Monika se jmenuje taky, tu mám taky rád.
1: Tu hospodku nebo tu hospodskou?
0: Ne, to je hospodka, vás tak jmenuje Monika.
1: Každopádně ale... samozřejmě přejeme všem Moničkám dneska
0: tak pojďme, jaký jsou?
1: Sváteční den. No, tak Monika Absolonová, zpěvačka pochopitelně, Monika Bagárová mě napadá.
0: Ano.
1: Monika Načeva, to je samá zpěvačka, vej.
0: No, jasně. A mě taky napadá ještě Monika Babišová. Ale vlastně ne, ta se nepočítá. To je Monike. Ta dneska
1: ta neslaví. Monike. Monike neslaví.
0: Monike je jediný
1: kalendář. Je nám to líto.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu?
3: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piv.
4: On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
3: No, už je to skoro ke stovce.
4: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný, a ty zbylý 2 miliardy kde?
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90.

0: do 26. května.
1: Kaufland.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
7: Pozor! Důležitá změna! Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
8: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
16: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Lost Frequency s Nahy Trádort Music. Přejeme vám krásný čtvrtek. Děkujeme, že jste s námi, my s vámi, vašo LSD, Lucka s Danem.
1: No a přátelé, po 5 letech se vrací
0: dobrá znělka. Kde jsou ty časy, kdy jsme rychle si běželi vyčůrat, najíst, vykoupat, aby jsme už seděli u té obrazovky?
1: Ano, vy jste pochali. Vrací se superstar. Jako ani se nepostře, že těch 5 let nebyla teda, upřímně.
0: No, tak tady byly jiné televizní projekty velké, nebo reality show. Je to takový už přesycený. Sama jsem zvědavá na to, jak se uchytí další řada superstar.
1: Mám takovou připomínku, že ta superstar to má daleko těžší, protože tam se pouze zpívá. Když to ty ostatní soutěže, ty jsou dovednostek. Tam můžeš tančit, jezdit na kole, zpívat. Je to takový všestrannější, ale ta superstar je opravdu pouze a jenom o zpěvu, anebo nespěvu.
0: Dobře, ale ten zpěv je zase krásný, všichni ho máme rádi. No že jo, my si tady zlepšujeme dopoledne každý den hudbou, takže prostě hudba k životu neodmyslitelně patří. No a já jsem si tak říkala, kde jsou ty časy těch všech vítězů vůbec superstar, protože člověk si už vzpomene jenom na pár.
1: Ano, přátelé, vzpomeňte si, kdo vyhrál superstar, třeba ty všechny. Asi ne, a my vám to musíme teď připomenout. Pojď, Lucie.
0: Tak Anetu Langerovou, to tak si myslím, to že dáme každý. Všichni.
1: To byla první.
0: Vlasta Horváta, to si taky ještě, myslím, jakž že ještě tak, dobře.
1: Ano.
0: Zbyněk Drda. To no, už podle mě přemýšlíš.
1: Tam už to drdne.
0: No, drdne. Martin Chodůr, dobře, tak tam
1: je,
0: taky.
1: To ještě jako, mi něco říká.
0: Lukáš Adamec, nevím.
1: Ztracenej, ano.
0: Sabina Křováková, vím.
1: Matně si pamatuju jenom kvůli tomu příjmení Křováková, to mě
0: já
1: zaujalo.
0: Já si myslím, že ona naspívala duet s Karlem Gottem a tak si ji tak trošku pamatuju, ale kde je dneska konec Sabině? Kam se poděla? No. Další, Ema Drobná, tak je, to si pamatuju.
1: Tu hrajeme i.
0: Tu hrajeme, ano. A chodí s nějakým tenistou, sportovcem, něco, takže ta se někde uchytila. Ema, jsme říkali, Edereza Mašková.
1: Tak tu známe všichni.
0: Tak ta se prosadila.
1: Ano, Růžová hlava, víme.
0: Barbora Piešová.
1: Nevíme.
0: Adam Pavlovčin.
1: Nevíme, jsme ztracený a to je všechno.
0: Takže vlastně si pamatuješ Anetu Langerovou, Vlastu Horváta a Terezu Maškovou v podstatě.
1: Pozor, je spousta těch, co nevyhráli a jsou úspěšní a víme o nich.
0: Já chci to zrovna říct, že ne vždycky se musí zákonitě stát, že ten, kdo vyhraje, je skutečným vítězem, protože podívejte se třeba na Bena Christova, kterýmu porota přesně jako nandávala relativně a kam to kluk ušatá dotah.
1: Ano.
0: Prostě jak je slabný, to samý Monika Bagárová. Ta prostě taky opravdu jako influencerka dneska teda možná víc než zpěvačka, ale jako drží si to jméno a je, není to vždycky jenom, je to taky o štěstíčku samozřejmě. Trošku toho štěstíčka k tomu,
1: musíme tomu naproti maličko.
0: A tak, ale člověk tomu musí jít naproti, přesně tak. A já jim budu všem závidět, protože já zpívat neumím, takže já se budu koukat a budu jim fandit.
1: A ty jsi právě říkala, jestli se bude někdo koukat. Já si myslím, své diváky si to najde samozřejmě. Ty jsi první divák. A mě jenom třeba zajímá, jestli se objeví nějaká nová Anička Dajdou. Protože to k tý superstar taky patří samozřejmě.
0: Definitivně.
1: Ty, co si myslíš, že umí zpívat a vůbec neumí. Jako třeba, když tam šel já, že jo. Skákal pes ovec.
0: Ale nevím, my bychom se možná třeba by sám hodili, kdybychom se takhle zviditelnili.
1: No.
0: Že by si tam šel.
1: Tak,
0: co ty na to? Co? Ale, a budeš slavnej.
1: Jdeme na to. Jdeme do toho.

0: 3:15. S vámi Hit Radio Nord Music, díky, že posloucháte a že poslouchat budete dál, i když
1: my už tady nebudeme.
0: Dopolední show LSD pomalu končí. Máme ještě pro vás oběd, samozřejmě. K obědu srdcovky si můžete dát hity, který vás vtáhnou kam si do minulosti a budete vzpomínat na to hezký. No a taky vás čeká ještě odpolední show Padla, Katka Kamil, a tam pro vás máme i dárek.
1: Přesně tak, 2 lístky na Sandru, takže zůstaňte s námi. Sandra v Třebíjovicích už tuto sobotu, vinařství Třebíjovice. Mluvili jsme o tom tady, tak nezapomeňte, prostě Sandra, legenda, sexbomba, všechno v jednom. Je to hezký, když ženská je krásná, šikovná, talentovaná.
0: A známá.
1: No a pak tomu patří ta sláva a ty peníze. A je to. A řekneš si v tom životě, tak nějak jsem to zvládla.
0: Mám to všechno v pohodě, to se mi líbí. Tak buďte i v pohodě a zítra se těšíme na vás, taky se těšíme na pátek, protože si řekneme, že je pátek, ale dneska ještě ne.
1: Dneska ještě vydržte, přátelé, ono to všechno nějak uteče, přejeme vám dobrou chuť a závidíme vám, protože jsme tady postěžovali, že nemáme nic k jídlu.
0: No, máme hlad,
1: takže my hladoví odcházíme, vy si běžte najíst a přejeme vám krásný zbytek dne.
0: A dobrou chuť, ahoj.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Louka 13 478 metrů čtverečních Albrechtice v Jizerských horách za 3 760 362. Louka na Benecku na Semilsku za 1 527 250. Louka v Jestřábí v Krkonoších za 913 500. Byt 1+1 v Ústí nad Labem za 1 590 000. A byt 2+1 v Chomutově za 2 499 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Toto je.
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na příjezdu do Loun u čerpací stanice Orlen směrem od Černčic havarovalo osobní auto, počítejte tady s omezením. A na výjezdu z Dubí směrem na Litvínov se srazily dvě auta, nehodu vyšetřuje policie, místo je s opatrností průjezdné. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel počká na rozhodnutí vlády o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Pokud vláda 8. června rozhodne tak, že bude bránit prezidentovi ve vykonávání ústavních funkcí, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali už začátkem května, ale shodu nenašli. Ať to tu žije. Pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaň před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba s tím ještě dnes vyrazí do ulic po celém Česku. Teď se podíváme k nám.
2: Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Celková škoda přesahuje částku 1 000 000 korun. Obětí je více než 70. Mužům hrozí trest několika let vězení. V souvislosti s podvody prověřují kriminalisté také jednání dalších lidí.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Hokejový servis Hit Radio.
15: Bylo to trápení, ale s vítězným koncem. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Naši ještě na začátku 46. minuty s papírovým outsiderem prohrávali. Pak ale dvěma góly skóre otočili, trefili se Alšer a Fleck a v závěru přidal pojistku gólem do prázdné branky Kubalík. Dneska i zítra mají naši volno. Další zápas hrajeme až v sobotu proti Slovensku.
2: Na severu Čech nás dneska odpoledne čeká polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Přeháňky dneska jen výjimečně, k večeru by se pak mělo vyjasňovat.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Krásné a pohodové čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 skvělých hitů, legendárních hitů, hitů, na které jste možná už zapomněli a přesto tam někde uvnitř hluboko ve vás jsou. A k tomu ještě jeden, který máte úplně nejradši, a to je srdcovka na vaše přání jako bonus. Začínáme hitem, který se nám vlastně hodí k obědu.
1: Hit Radio North Music.
16: Dáme si zpěvačku Nelly Furtado, která vydala hit Man Eater, což je volně překloženo jako pojídačka mužů, anebo jako lidožrout. Tak pokud vám dneska nechutnal oběd, pozor, klidně by to mohlo být horší. Tady je Nelly.

0: Je 12 hodin 6 minut, tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A teď si dáme hned dva hity po sobě. Ten jeden bude vyloženě o víkendu, kdy má být nádherně a když se jako někde probudíte. Zažili jste to určitě v životě, že jste si říkali, tak tenhle den, to je fakt jako perfektní den. Takže si dáme perfect day. Ale ještě předtím, tak král. Jo, král, skutečný král, který je známý pod jménem Khalid. Narodil se v Alžírsku a tady ten frajer, tady ten pán, tak má kromě jako té srdcovky, kterou tady pro vás máte připravenou, tak má samozřejmě jeden obrovitánský hit, Selaví, který znáte, je to velká diskotéka, znáte to velmi dobře z našeho vysílání, z playlistu Hit Rádia a ten hit nahrál, když mu bylo 52 let. Takže jestli máte pocit, že ještě pořád jste nedosáhli toho vašeho životního vrcholu, tak máte ještě pořád spoustu času. Jo. Není to tak, že musíte tvořit ty velké věci jenom když jste byli mladí. Ne, normálně, klidně, i když už jste životem zkušenější, tak to pak může přijít. Takže ve 52 nahrál hit Selaví. My si ale dáme jiný hit. Hit, který ho proslavil také po celém světě. Jmenuje se Aisha. A zároveň Khalid se narodil 29. února. To znamená na přestupní rok. Znáte někoho ve vaší rodině, ve vašem okolí, kdo se taky narodil v tento výjimečný den? Teď Khalid Aisha na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2.

0: Perfect day. Perfect day na Hit Radio, přesně ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Další dvě srdcovky jsou za námi, před chviličkou ještě tady Khalid s hitem Aisha. Khalid se narodil 29. února, ptal jsem se, jestli někoho takového znáte. Mám tady zprávu, mám bratránka narozeného 29. února a vždycky se smějeme, že vlastně ještě není tak starý. Letos mu bylo 50. 50, to znamená, že to, kolik jich oslavil, nějakých 12 třeba? Těch skutečných narozenin, tak je mu 12, ještě cucák, to je dítko, ten teprve půjde do puberty, no tak to je nádherný, tak my přejeme všechno samozřejmě jako nejlepší, kdy bude 29. února, to ještě zjistím, dokonce srdcovek, teď jdeme opět do doby, kdy jste měli doma pevnou linku a vrchol tehdejší moderní doby, a to už ne vytáčecí číselník na telefonu, ale tlačítkový telefon, pořád se bavíme o pevné lince, jo. Telefonní číslo, tak to jsme měli ve zlatých stránkách a váš táta možná honil parádu s handsfree sluchátkem k mobilu. To taky jeden čas byla obrovská móda. No, devadesátky, dokonalá doba, a tak si dáme něco z devadesátkové diskotéky, co se vyloženě hodí do tohle nádherného počasí, který je a které ještě bude o víkendu. Shaft! Mambo Italiano!

0: a zároveň poslední srdcovka, kterou já pro vás vybírám. Za chviličku nás čeká srdcovka na přání. Tohle jsou Pet Shop Boys a hit West End Girls.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Zároveň to vlastně byly 80. léta a úplně první studiová deska, kterou Pet Shop Boys vydali. Jmenuje se tedy West End Girls a pro zajímavost, tak Pet Shop Boys si chvilku říkávali na začátku své kariéry právě West End. Až později se přejmenovali na kluky ze Zverimexu, tedy na Pet Shop Boys. A to je teda taky zajímavý název. Když budete hodně jako pídit, proč zrovna ze Zverimexu, tak byste se mohli dočíst i zajímavou informaci o tom, že je to prý na počest jejich kamarádů, kteří pracovali ve Zverimexu. Zajímavý příběh. Jestli je to pravda? Možná ano. Každopádně, co je 100% pravda, že právě tahle dvojka, Pet Shop Boys, tak za prvý jsou zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako jedno z nejúspěšnějších synthpopových britských čeština někdy nádherná, prostě dokázali prodat více jak 50 milionů desek, to je prostě úlet. No a zároveň tak se oni dva potkali v obchodě. V obchodě s elektronikou, s hudbou, tam si prostě zjistili, že se vybírají podobný CDčka a řekli si, no tak pojďme do toho, no. Tak občas člověk fakt jako najde spřízněný duše na místech, který by nikdy nečekal.

0: My si dáme za chvíli Benson Boone nebo taky Rieb, Ina a Seš, tuhle trojici s hitem Rock My Body. A pak nás čeká srdcovka na vaše přání. Tak pište na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet, co vám udělá radost.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: To jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
6: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
5: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
8: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
9: Fakt? A kam pojedeme?
8: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
9: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
11: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
12: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
13: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
14: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
15: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, 12:35.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na Hit Radio nás právě teď čeká poslední šestá srdcovka pro dnešní den a ta poletí až do Ostravy, napsal si o ní Standa. Píše, ahoj do rádia, je možnost zahrát Frankie Goes to Hollywood píseň Relax. To v naší době po sklednutí filmu Bonnie a Clyde muselo hrát všude ve sluchátkách z Walkmanu a na každé diskotéce. Díky moc a je to taky pro nebe, pro Honzu Podměšila. Zdraví Standa z Ostravy. No tak jasně, jasně, dáme si to určitě. Tenhle legendární song zazněl ve filmu 36krát. To je masakr, 630krát. Nedivím se, že to byl takový brouk v hlavě, že po shlédnutí toho filmu si to opravdu každý pořád broukal. Ovšem, málem ten film vlastně vůbec nikdo neviděl, protože když tenkrát ten film natočili, tak rovnou za dob minulého režimu šel do trezoru, ale jeden z vexláků podplatil řidiče, který ten film převážel a ten ho nejdřív dovezl do kina. Tam se odehrála úplně tajná projekce, během který někdo nahrál film na videokameru z hlediště. Pak se ty pirátské kopie začaly šířit na VHS kazetách a cena tenkrát té jedné kazety byla 500 kčs. Na tu cenu, teda na tu dobu, byla strašná raketa. Jinak škoda, že vlastně celý natáčení bylo pod přísným drobnohledem, protože například ve filmu není scéna, která se natočila, jak jeden z tehdejších policajtů, konkrétně tedy člen STB, tak si u auta od jednoho z vexláků zkouší džíny. Jo. Tak to, když tenkrát natočili, tak to rovnou na místě zabavili. To řekli, že to tam prostě jako nebude. Tak přijde mi to vlastně trošku ikonický, že film o vexlácích se dostal na světlo světa vlastně jenom díky vexlákům. Tak tady je Frankie Goes to Hollywood, hit Relax, jenom pro vás.

0: Lady Gaga s hitem The Dead Dance je přesně 3/4 na 1. Přijel taky dobrou chuť k obědu. Terásky jsou natřískaný, plný ve švech, jak se říká, tak pokud nás posloucháte teď někde u oběda na terásce, tak doufám, že vám chutnaly i ty srdcovky, které jsme tady dneska servírovali mezi 12. a 13. hodinou. Za chvíli! Damiano David! Nebude chybět ani Lukase Estrada a stihneme i Davida Guettu s tedy svým sem. To vás taky bude bavit. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy a Lucie Daňková. Tak si poslechnete, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. Buďte s námi.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na foseň. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: minut čtvrteční poledne je za námi, ty to vezmeme zase trošičku na vážno. Pokud řešíte změnu dodavatele energií, tak možná, že z toho máte taky dost vrásek na čele. My vám poradíme ve zprávách, co dělat. Už za chviličku, Lucie Daňková, nejnovější zprávy, počkejte si na to.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Teplicku. Ve Bžanech havarovalo osobní vozidlo a na místě zasahují záchranné složky, tak tady radši nohu z plynu. A s omezením počítejte v Teplicích. V ulici Kvápence probíhají práce na silnici a jezdí se jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, kdy jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
11: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
10: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Let společnosti Air France na trase Paříže-Detroit byl odkloněn do kanadského Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem je omezení, které USA zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France omluvila, že omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Na silnici 31. třídy u Chlumce začaly stavební práce na nové okružní křižovatce, která má zvýšit bezpečnost v místě, kde se v minulosti stalo několik tragických nehod. Řidiči jedoucí mezi Teplicemi a Ústím nad Labem by tak měli od příštího týdne počítat se zdržením na semaforech, které tu převezmou řízení provozu. Stavba má trvat asi 5 měsíců.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
12: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 17 až 20 stupni. Odpoledne bude oblačno až polojasno, foukat bude mírný vítr a mraků by mělo k večeru ubývat.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 13 hodin a 3 minuty posloucháte Hit Radio. I takhle hodinku po obědě jsem si pro vás připravil skvělý hity, aby vám to v práci utíkalo o něco rychleji. Imagine Dragons budou, Karmach nebo právě teď Verona. Je Verona. Já jsem řekl Verona. Teď se mi vybavil včerejší hokej proti Itálii. Jsem rád, že už je to za náma. To byl tak trošku zlej sen teda. Uf, ale s happy endem pro nás. Ku podivu.
2: Hit Radio North Music.
0: Co asi kluci hrajou s těma našima nervama, tak doufejme, že už tohle je všechno za námi, že si s toho otřepem a o víkendu to bude mnohem lepší.

Be Mine od Kamrad na Hit Radio. Kamarád, taky rád. To mi přivádí na jednu vlastně jako zajímavou myšlenku a takový průzkum. Já jsem četl, že prej 94% lidí v práci flirtuje. Jestli je to pravda nebo ne, tak o tom se bavit nemusíme, ale napadlo mě, že takhle jako ve čtvrtek po obědě bychom si mohli zahrát spolu nějakou hru, že bych vám vymyslel takový úkol, malou challenge a jsem zvědavej, jak se s ní popasujete. A já to udělám taky, jo. Pojďme si užít spolu trošku jako srandy. Uděláme si malý sociální průzkum. Já teď dám 3 hity hned po sobě, to znamená, to bude nějakých 8 minut a během nich je vaším i mým úkolem, aby jsme si vybrali v práci někoho, anebo možná úplně prvního člověka, kterýho v práci uvidíte, tak abyste si s ním šli zaflirtovat. Jo? A aby jsme to všichni měli stejný, tak potřebujeme nějakou jednu stejnou balící hlášku. Blbý je, když potkáte třeba zrovna, já nevím, sekuritku nebo někoho, kdo vám přiveze akorát nějaký balík, ale to už tak jako je, jo? Lásko se nevybírá. Ale co si dáme za balící hlášku? Teď bych vás tady potřeboval, abyste mi něco nadhodili, tak dneska je čtvrtek, konec pracovního týdne, to se možná hodí, jedna taková taky trošičku už klišejní, tak běžte za někým a řekněte mu, nejsi unavený nebo unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A pak tohle řekněte. A pak mi na 777-937-777 napište zprávu nebo pošlete hlasovku, jaká byla odpověď, jaká byla reakce. Tak jo, jdeme na to. Dáme Imagine Dragons a já jdu někoho najít. Gimme, gimme.

Tohle byl třetí hit po sobě a to znamená jen jedno jediné, že jdeme zjistit, jak jste dopadli. A musím říct, že mě hrozně baví, že máte smysl pro humor a že jste do toho šli. Dal jsem vám úkol, tři hity zpátky, abyste šli za někým od vás z práce, protože podle nějakého průzkumu 94% lidí v práci neustále flirtuje. A abyste řekli takovou balící hlášku a napsali mi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 reakci, kterou jste dostali. Jo? A ta balící hláška zněla: nejsi unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A reakce jsou krásný, tak třeba Oťas píše reakci: ty jsi fakt úchyl. Si dovedu představit. Pavel dostal reakci: ty jsi debil. Iris píše: řekla jsem to kolegovi a on na to hned na druhého kolegu prej: ty vole, ona mě bálí, teď jsem to slyšel v rádiu. A tohle je taky moc hezký. Áňa posílá: odpověď jsem dostala: kotě, ty mi v ní běháš už týdny. A pak následoval výbuch smíchu. V práci jsou zvyklí, tahle komunikace tady probíhá většinou jen ve dvojsmyslech.

0: Takže super, teď tady mám ještě rychlou zprávu. Ahoj rádio, potkala jsem jako první šéfovou. Říkám, teda šéfová, vy vypadáte unaveně. Asi jak mi celý den běháte v hlavě. To asi ta nová bluzka. No, nevyšlo to. Jsem úplně blbá a mám jít makat, prej. Zdraví Jana. No, já potkal mýho šéfa taky a jediný, co mi na to řekl, tak byl velmi tichý pohled, otočená hlava a oči v sloup. A zavřel. Ale si ho to nepřekvapilo. Děkuju, jste fantastický. Za chviličku Jelen, ještě jednu noc, taky Linkin Park a klidně to zkoušejte dál. A mimochodem, nebo můžete přijít domů a říct vaší partnerce nebo partnerovi, hele, tak dneska v práci a v celém Česku všichni flirtovali, jenom já ne.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
8: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jelen, ještě jednu noc. Tak ještě jednu noc, je tady pátek, konečně. Už by to bylo 13.37, posloucháte Hit Radio. Tím, že je 13.37, tak už máme venku hodinu a půl aktuální, tu skutečnou, nejužší nominaci na fotbalové mistrovství světa, které nás letos čeká po dlouhých 20 letech. A musím teda jako smeknout před PR týmem naší fotbalové repre, dávám klobouček dolů, protože to, jak to oznámili, tu nominaci, to je fakt jako krásný. Samozřejmě, jsou tam jména, která velmi budí vášně, takže v komentářích na sociálních sítích, tak tam to vře. To ano, ale když teda tohle pominu a podívám se jenom na to zpracování, tak to je takovej nádherný pohled do historie. Celý to třeba začíná úplně videem Pavla Šulce, naší fotbalové komety aktuální, kde mu, já nevím, jestli mu byl třeba rok, dva, něco takového, a vždycky o nich mluví jejich příbuzní. Ať je to táta, nebo je to třeba brácha, sourozenec, a tak dále, a tak dále. A ukazují nám tam střípky těch našich reprezentantů z minulosti, z dětství. To je prostě jako nádherný, fakt jako krásný zpracování. Takže když teda pominu některá jména, se kterýma se prostě český fanoušek leckdy nestotožňuje, tak to zpracování toho videa, to je jako dokonalý. To až na to narazíte, až nebudete mít v práci, co na práci, tak to se koukněte, to vás bude bavit. Fakt jako klobouk dolů. My si dáme další hity, za chviličku Adele, nebo právě teď Gigi D'Agostino.

0: Posloucháte Hit Radio, je 2:45. Dneska v této hodině tak jsme řešili, téma flirtování v práci, že 94% lidí to dělá. A já jsem vám dal za úkol, abyste někomu od vás z práce řekli balící hlášku, nejsi nějaká unavená nebo unavený? To je možná z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou. Jo. A vy jste mi psali reakce, myslel jsem si, že už se k tomu nebudu vracet, ale teď mi přišla hlasovka, o kterou se s váma musím podělit, protože to je jako nádhera, jo, dobře poslouchejte. Takže ještě jednou, ta hláška byla, nejsi nějaká unavená, to asi z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou.
1: Ahoj Jirko, manžel mi teraz hovorí, že nejsi z toho běhání nějak unavená, tak mu vraví, že to malo být trošku jinak, takže neslyšel úplně všechno, jaké bylo zadání, tak jsme se pobavili. A jsme kolegové, ahoj, zdraví Katka.
0: Tohle zbožňuju. Tohle je prostě přesně ten typ mýho flirtování na střední. Tenhle frajer taky může být rád, že ženatej. Tak zdravíme tvého manžela. Tohle je krásný. Prostě vždycky se najde jako někdo, kdo může být opravdu jako rád, no, že nakonec není sám. Nádhera, díky za tuhle hlasovku. My si dáme ještě do 14. hodiny hity jako Coldplay nebo Disturbed a nebo stihneme i Rihannu. Ve 14 hodin nejnovější zprávy a ve 2 odpoledne nás čeká náš pořad Nepopulární názor. To bude ještě hodně zajímavý.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeselný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
11: Zve vás statutární město Chomutov
10: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
11: Více na chomutov.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
16: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
9: domov.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. dohrál právě teď. Před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Došetřování nehody probíhá na Teplicku ve Bžanech, tak projíždějte s opatrností. A opatrně dneska taky na trase z Teplic směrem na Lovosice. Před Velemínem probíhá údržba zeleně a stejně tak i u Přestanova na trase z Ústí nad Labem na Teplice. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
12: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
11: A já ještě doplním, že turisty láká také české lázeňství. Vězňům bude v návratu do běžného života pomáhat nová online platforma provýstup.cz. Nabídne srozumitelný přehled organizací, služeb a programů, které řeší oblast bydlení, práce, dluhového poradenství nebo závislostí. Pilotní podobu projektu představila Asociace organizací v oblasti vězeňství. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasil s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
1: Modernizace tramvajové trati v centru Mostu vstupuje do přípravné fáze. V nejbližších týdnech budou v okolí tramvajové trati na třídě budovatelů probíhat průzkumy a měření v terénu. Začít mají už příští týden a pokračovat budou do července. Celá projekční fáze zabere zhruba jeden rok. Teprve pak se začne se stavbou samotné trati.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Nebe nad severem Čech je většinou oblačné, k večeru by ale mraků mělo ubývat místy až do vyjasnění. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů, foukat bude mírný vítr.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je vždycky čas, kdy si spolu povídáme, rozebíráme zásadní a občas palčivá témata. A protože je čtvrtek, tak je tady náš pořad Nepopulární názor. To znamená, že zazní něco, co si spousta lidí myslí, ale málo kdo se odváží to říct nahlas. Já to nahlas řeknu a pak budu chtít znát vaší reakci a především váš názor. Tak tentokrát to bude vztahové odvětví. Podrobnosti za chviličku. Dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Radio Nord Music.

Wanted na Hit Rádiu ve 14 hodin 6 minut je čtvrtek a jdeme na nepopulární názor. Něco, co si spoustu lidí myslí, ale bojí se to říct nahlas, nebo se to neodváží říct nahlas. Tak nepopulární názor pro dnešní den je ten, že na prvním rande by se na konci ten účet měl rozdělit spravedlivě 50-50. Co vy na to? Jo, protože v dnešní době nebudeme se jako lhát, jo. Jít někam s někým na večeři, to je raketa jako blázen. A teď prostě přijdete na to rande, z pozice toho chlapa, ty to vezmu, zaplatím za tu večeři, teď nebude to jenom večeři, bude to nějaký desert, že jo, sklenička, bum, nechám tam třeba dvojku, ona už se mi druhý den nevozve, protože jsem jako každý jiný chlap měl prostě jako blbý vtipy v průběhu toho večera, takže já budu zase hledat jinou oběť, která se mnou půjde týden na to na další rande. A když to takhle člověk jako sečte, tak kde na to má brát? A je to zase ale i obráceně, jo, z toho pohledu i té dívky. Tak co si o to myslíte? 777 937 777. Má si platit každý svoji půlku na tom prvním rande, anebo ne? Dejte vědět. Těším se. Uvidíme, jak jsme tady na tom v Česku s aktuální finanční situací a taky s počtem gentlemanů. A také s duchem fair play. No, je to velmi tenký let. Těším se na to. Dáme si nějaký hit a... Tak vaše názory. 777 937 777.

0: Český holky nepláčou, Big Girls Don't Cry, Fergie je přesně čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a ve čtvrtek odpoledne tady vždycky řešíme nepopulární názor. Dnešní téma nepopulárního názoru je, že na prvním rande by si každý měl zaplatit to své, anebo ideálně prostě 50-50, jo, účet je tolik a tolik, tak jdeme hezky na půl. Nemusí to být nutně jenom v restauraci, je to první rande, takže je to vlastně jako jedno, kam půjdete. Co vy na to? 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do Hit Rádia a jdu na vaše zprávy. Čau, řekl jsi to úplně přesně, první rande kino. Koupíš lístky, popcorn, kolu a bum, si tam minimálně za litr. Ona se už neozve a pak vidím na Instagramu, jak jde další týden s někým jiným. Chtěl bych být v dnešní době holka, bych si chodil na kávičky, večeře a do kina zadarmiko, stačí jenom najít troubu, jako jsem já. A že je nás hodně. Takže já jsem pro, ať je to hezky půl na půl. Zdraví Zdeněk. Díky, že jsi se odvážil to říct takhle nahlas. Monika píše, tak je to přece slušnost. On pozval na rande mě, ne já jeho. Tak mi přijde zvláštní, že bych si za to ještě měla platit. A je přece jenom na něm, kam mě pozve a kolik za to bude chtít utratit. Díky, Mončo, za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Máme nějaké hlasovky? Máme hlasovky.
1: Čau, Dominik. Tak já jsem toho názoru, že podle toho, jak se ti dva dohodnou, jako z hlediska gentlemana samozřejmě bych to zaplatil, ale pokud by se ta dívka nebránila, tak by to mohlo jít jako na půl. Záleží prostě, jak se dohodnou mezi sebou. V dnešní době i některé ženy jsou rádi, když se to vlastně na prvním rande platí na půl.
0: To je pravda. Mají k tomu i různé důvody, jako třeba tady Lucka Stachová, tak ta píše, určitě by to mělo jít půl na půl z pohledu dívky nebo ženy, jo, které by se rande nelíbilo a nechala si to zaplatit. Tak může mít i takovou tu myšlenku, co kdyby za to ale něco chtěl na oplátku. Mně to tedy vždy znělo v hlavě. Takže ano, vždy na prvním rande na půl. Hezký den, moc ráda vás poslouchám při práci, zdraví Lucka Stachová. Děkuju za to, díky moc. To se přece neděje, ne. My přece na prvním rande hned na tomhle jako nemyslíme, že bychom na prvním rande potom šli rovnou domů, ne. To mi asi nikdo neuvěří. Nevadí, pojďme ještě na další hlasovku, to ještě stíháme.
2: Hela. Nevím, jestli se tomu dalo říct rande, ale jednou jsem taky takhle byla na jídle a když přišel číšník, jakože budeme platit, tak u stolu hrobový ticho, tak já říkám, jo, tak já to zaplatím, dejte to dohromady. A on se na mě otočil a povídá, je, tak to moc děkuju, příště platím já. A to jsem se zase otočila já na něj a povídám, příště už chlapečko žádný nebude. Takže tak.
0: Děkuju i za tuhle hlasovku. No, tak co, jak to tady je na tom prvním rande? Je to na tom, kdo koho pozve, nebo každý na půl, a nebo prostě to má být vždycky chlap? Dejte vědět, 777 937 777.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu. Zlepši si náladu.

0: DG, odlétáš, je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a náš nepopulární čtvrteční názor a to, že na prvním rande by účet měl jít vždycky na půl. Co vy na to? Petr píše, ahoj Jiřo, nevím, jestli můžu reagovat já, když kluk pozve kluka. Jasně, můžeš. Já mám takovou zkušenost, když jsme měli rande, tak jsem šel na toaletu, když jsem se vrátil, účet už byl zaplacený a už bylo vidět, že chvátá, už jsem ho nikdy neviděl. Tak to je ještě jako docela dobrá varianta. Taky to mohlo dopadnout tak, že by si se vrátil zpátky, on už by tam nebyl, ale účet pořád ano, jako v disco příběhu. Takže to vlastně ještě nebylo vůbec špatný. Co hlasovka? Například, jestli tady máme? Máme.
1: No, hele, to je furt samý rovnoprávnost, ale když přijde na rande, tak přece, když ta ženská jako toho kluka nechce, tak mu při pozvání řekne, že nejde. A pokud o něho má zájem, tak je přece normální, když se domluví, že to prostě dají na půl. Nevím, proč, když toho chlapa nechce, tak ho na to rande pozve, nechá si všechno zaplatit, pak ještě je uražená, že jí někdo řekne, že je prostě zlatokopka. No, to je můj názor. Čau, Štěpán.
0: Díky, Štěpáne, za hlasovku. Další zpráva je od Marka. Hele, já bych se propadl hanbou, kdybych si to měl nechat zaplatit od dívky nebo od slečny. To je snad jasný, že platí chlap a nejenom na prvním rande. Dělal jsem léta v gastru a když k také situaci došlo, tak jsem se vždy jenom pousmál a podíval se na tu slečnu a ta většinou jenom obracela oči vzhůru. Jo, tak pozdrav, ale ještě flirtovala s tebou, Máro, takhle jo. No tak jo, tak pojďme z toho udělat teda nějaký výsledek. Tak asi možná nejjednodušší. Hele, tady je ještě zajímavá zpráva, kterou píše Lucka. A ta píše, na první rande zásadně nechodím na večeři. Vždy jen na malou procházku nebo na kávu, ne na večeři. To ještě by mě zajímalo, proč. To klidně se ještě jako rozepiš, ale přivádí mě to na tu myšlenku, že pokud jdete na první rande, tak to přece nemusí být, že jdete okamžitě do nějaký michelinský restaurace, kdy víte, že vás to bude stát jako nesmysl. Ale já si třeba jako myslím, že když ten kluk tu holku na to rande pozve, tak by to prostě

0: jako měl zaplatit on? A nemusí to být opravdu jenom v restauraci. Teď můžete jít třeba fakt jenom na zmrzku. A když cestou náhodou ta dívka ještě potom třeba druhý kopeček zaplatí vám, a nebo vám někde koupí kafe, tak vlastně jako víte na půl cesty, že to druhý rande visí ve vzduchu. Čtvrteční nepopulární názory za námi, další zase za týden. No a za chvíli Rosé, Bruno Mars, taky DJ Antoine a The Beat Shakers pro vás, hrdličky. Tak ať vám to první rande vyjde, ať už to stojí, co to stojí.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Toto je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky
2: CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars na Hit Radio. Bruno Mars, to je taky hudební stroj na prachy. 14 hodin, 37 minut. Posloucháte Hit Radio. Za chviličku Alex Warren, taky Avril Lavigne. No a od 15 hodin tak vás opět čeká něco, co prostě jinde nezažijete. Jo? Já vlastně ani nevím, o čem ty 3 hodiny budou, protože je to vždycky tak nevyspytatelný. Jenom doufám, že to společně s nimi přežijete. A zároveň, že se pobavíte, protože na základě toho tak já jako myslím, jo. Ono občas jako někdy z toho tak člověka bolí břicho, že si jako říká, tu už jako nedám. Máte se na co těšit. No, řeč je samozřejmě o naší odpolední show. To se na vás chystá od 15 hodin tady na Hit Radio a společně s ní i spousta zajímavostí z našeho regionu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Tento týden pro vás máme vpadla na Hit Radio Nord Music hvězdu hudební a hvězdy na nebi.
3: Propojí se energie Venuše a záře diskokoule.
2: Schválně, poznáte rozdíl mezi hitem Sandry a horoskopem?
3: Tak vyhrajte 2 lístky na legendy v Třebívlicích.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpo-

0: Alex Warren. Přesně ve 3:45 odpoledne. Do 15. hodiny stihneme například ještě Sebastiana. Ten je teď aktuálně na Slovensku a maká na nový desce, tak jsem zvědavej, co tam upeče, jak to bude vypadat, jak to bude znít, už aby to bylo. No a kromě Sebastiana, tak nebude chybět ani například James Arthur a od 15 hodin odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, bylo by s váma dneska krásně, budu se na vás těšit zase zítra, už máme pátek ve 12 hodin v pravé poledne, se tady uslyšíme společně i s těma legendárníma hitama, protože i zítra ve 12 budou srdcovky Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: To jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio. Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
6: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní Gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
9: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Někdy jsem dále.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Pozor na D8 mezi 81. a 80. kilometrem ve směru na Drážďany. Tady v pravém pruhu probíhají údržbové práce. A ještě jedna aktualitka. Z Teplic v ulici Kvápence probíhají práce na silnici a projedete tady jedním pruhem. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
11: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Policie chystá další dopravně bezpečnostní akce. Obě se budou konat v červnu. Ta první se zaměří hlavně na řidiče jednostopých vozidel, tedy na všechny motorkáře, ale také na cyklisty nebo jezdce na elektrokoloběžkách. Druhá akce pak prověří, zda šoféři nejezdí pod vlivem drog a nebo alkoholu. Zájemci o studium na střední stále mají šanci dostat se na svou vysněnou školu. Aktuálně se mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Na přihlášky školy čekají do pondělí 25. května. Volných míst je skoro 23 tisíc, nicméně výběr už je omezený. Často jde o méně populární obory nebo o placené soukromé školy. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
12: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
11: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok.
1: Hokejový servis Hit Radio.
11: Čeští hokejisté si dnes na mistrovství světa užívají volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. Odehrají totiž 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká český výběr utkání se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý závěrečné vystoupení proti Kanadě. No a podíváme se ještě na dnešní program šampionátu. Od 16.20 jsou na programu zápasy mezi Lotyšskem, Finskem a Kanadou Norskem. Od 20.20 pak proti sobě nastoupí Švýcarsko, Velká Británie a Dánsko, Slovensko.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
15: Ve čtvrtek odpoledne máme na severu Čech většinou oblačno, ale místy už se snaží vykukovat i sluníčko. Sprchne už jenom ojedinělé a příjemné teploty 20 až 23. No a pozor, pátek bude úplně libovej. Zítra se těšte hlavně na sluníčko a ještě vyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
0: To nám to krásně začíná.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Každopádně zatím teprve čtvrtek, ale...
15: To je malý pátek.
0: To je pravda. 3 minutky po 3. hodině můžeme odstartovat takový malopáteční padla. Že ano.
15: Jsem s ním.
0: Káťa Haplová je s vámi.
15: A Kamil Bílský. Zdravíme všechny, co nás poslouchají a ještě víc ty, co s náma už za chvilku budou vysílat, protože zase zkusej vyhrát Sandru v Třebívilicích. Hodně štěstí.

0: Za rytmu tohoto hitu se domů jezdí vždycky nejlíp. To vám dosvědčí 9 z 10 moderátorů Hitrádia Dort Music. Ella Henderson, Rudimental, Alibi. S vámi Káťa a Kamil. Odpolední show padla.
1: Káťo, chtěl bych tě poprosit dneska na úvod o fanfáru.
0: Fanfára? Může být.
1: Děkuji.
0: Rádo se stalo, co slavíme.
1: Chtěl jsem totiž oficiálně oznámit, že na severu Čech máme druhou nejlepší policistku v České republice.
0: A moment.
1: Co fanfára, to už se i potlesk.
0: Dobře. Druhá nejlepší policistka v České republice je od nás ze severu Čech.
1: Nejsme žádný ořezávátka, přátelé. Tou druhou nejlepší policistkou v České republice se stala poručice Dagmar Cíglerová z Mostu.
0: Poručice, to se mi moc líbí, to slovíčko.
1: Je to hezký, viď? Ženský tvár, proč by to měl být poručík? Je to poručice.
0: Je to poručice, když poručí, tak i ručníky lítají.
1: Jo. No a že v jejím případě jo. Jestli si jako někdo myslí, aha, ženská nějaká kancelářská myš, jo, nebo pochůzkářka. Vůbec ne. Přátelé, tahleta paní vyšetřuje násilnou trestnou činnost a loupeže. A je v tom tak dobrá, že se před ní opravdu každý chuligán klepe. A je dokonce tak dobrá, že v anketě policista roku obsadila druhý místo.
0: Tak to je fakt teda jako hustý. Dášo, teda poručice, paní poručice Dagmar, k vašim službám, my bychom vám strašně chtěli pogratulovat tady k tomu, já si myslím, že teda jako opravdu životnímu asi výsledku celoživotnímu.
1: Takhle, jde to ještě o jeden stupeň líp, to zas ne, že ne.
0: Jasně.
1: Ale nějakej, jak se jmenuje, Michal Hinek z Královéhradeckého kraje jí to vyfouk, jako jo, tak takže... Toho. Kdyby náhodou Hinek udělal v tom letošním roce nějakou botu, tak Dáša může příští rok vyhrát.
0: Dášo, máte velikou šanci. Odkud, že máme Dášu?
1: Dáša je z Mostu, prosím tě.
0: Takže slouží na Mostecku, nebo v Mostě.
1: Chudák.
0: Ty blaho, jak dlouho?
1: 35 let už je u policie. A co si budeme povídat tady u nás na severu Čech? To je šichta.
0: To je šichta. 35 let u policie na severu Čech, konkrétně v Mostě, ale to už není policista roku, to je národní kulturní památka, člověče.

0: Jeden z nejsympatičtějších zrsků na světě, tak ten nemůže být nikdo jiný než Ed Sheeran. Vpadla na Hit Radio Not Music. Krásný odpoledne.
1: No a teď pro vás máme jednu z nejsympatičtějších německých zpěvaček. A to je samozřejmě Sandra. Budeme opět soutěžit o další dva lupeny na Legendy v Třebívlicích už tuhle sobotu.
0: Wow, Sandra v Třebívlicích. Kdyby mi to někdo vyprávěl jako malýmu klukovi, že ta holka z toho plagátu, no, který měl můj brácha nalepený nad stolkem, že bude tady u nás někdy v Třebívlici, tak bych tomu prostě nevěřil. A už tuhle sobotu se to stane.
1: Už tuhle sobotu se tvýmu bráchovi splní Sančoveče.
0: Neuvěřitelné. Co tuhle sobotu? Ona už dorazí v pátek na Severček. Včera jsme vám práskli, že bude ubytovaná v Teplicích, v hotelu Prince de Ligne. Mm-hmm. A já myslím, že dneska můžeme dát klidně do placu i hvězdní požadavky Sandry.
1: Jo.
0: Můžeme to na ní prásknout.
1: Miluju drby, takže prosím vás, pište si, jo. Takhle, každá hvězda má samozřejmě nějaký takový ty svoje neduhy, požadavky nebo něco podobného, jo. Známe takový, co si přejou naprosto přesně stejný počet, nevím, frotér ručníků a kolů a podobně. Takže co si žádá Sandra? Tak prosím vás, Sandra chce thajskou masáž ručníků a kolů a podobně. Takže co si žádá Sandra? Tak prosím vás, Sandra chce thajskou masáž.
0: Což i chápu, už má taky nějaký věk, že

0: Jo.
1: Tak to je vidět, že Sandra jde s dobou, jako. To dřív nebejvalo. Dřív si měla svoje mrkačky.
0: To je pravda.
1: Dneska už mrkáš umělejma.
0: Dneska mrkáš umělejma a o to víc teda. Takže udělá v první řadě pořádný průvan. Až pak ne.
1: Až vás v první řadě bude něco lochtat, jsou to řasy Sandry, přátelé. Nicméně nebude to jenom o koncertě v sobotu v Třebíjovicích. Bude to velký, dá se říct, až festivalový mejdan, který otevře už v 15 hodin ve vinařství Johan V. v Třebíjovicích. Hned na úvod bude ochutnávka vína, všechny možný dobroty, koktejlovej bar. Pak bude následovat opening party, kde bude hrát legendární DJ Martin Hrdinka. Čeká nás i stand-up show, kam dorazí Miloš Pokorný, Luděk Zelenka nebo italský kuchař Emanuel Ridy. No a pak samozřejmě samotný koncert Sandry, focení, afterparty a český dráhy nás pak zase hezky v klidu a potichu odvezou domů.
0: Hezky nás rozvezou, takový ten poslední rozvoz. Hele, tohle zní fakt jako naprosto geniálně festivalově. Takže kamarádi, jelikož i počasí slibuje, že si dá už ta zima pauzičku, tak si myslím, že si můžeme v sobotu pořádně užít.
1: A na závěr jsme si nechali to nejlepší. To všechno, co jsme vám tady teďka vyprávili, to všechno, co zní tak vyvolněně, napucovaně a libově, může mít někdo z vás zase zadarmo, protože opět dáváme do placu dva lístky na Sandru v Třebíjovicích.
0: Stačí se nám co nejrychleji zdovolat k nám do studia Hitradia Nord Music na číslo 47 522 14 15.
1: Tak pojďte zase zkusit štěstí, čekáme na nejrychlejšího, který vytočí 47 522 14 15 a za chvíli soutěžíme. Hitradio. Milovali jste je. Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
12: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
13: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčína jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě, nebo mohou přijet?
14: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je

0: Je ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku zelčím připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
1: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
0: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny, a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: rádiu Nord Music. Tak vždycky za volantem, i to sluší, veď za tím volantem, oni pak dávají pozor, jsme minule říkali.
1: Komu to sluší za volantem?
0: Tady tomu hitu.
1: Jo, tomu hitu.
0: Taylor Swift.
1: Já myslím, že Taylor Swift to sluší za volantem. To nemůžu posoudit, ještě jsem se s ní na silnici nepotkal. Každopádně my pro vás máme teď Taylor Swift 80. a 90. let. Jmenuje se Sandra, je to legenda z Německa a dorazí už tuhle sobotu do vinařství Johanové v Třebívlicích. A vy máte šanci u toho být. Dali jsme do placu dvě vstupenky a ptáme se, kdo se dneska dovolal jako první.
2: Halo, halo, tady Alena z Havraně.
1: Alena z Havraně. Přejeme krásný odpoledne, Alenko.
2: Děkuju, Alenko, taky přeju.
1: Je v Havraní zase nějaká bouračka, protože jakmile někdo řekne Havraň, tak my tady máme aspoň 10 dopravních nehod.
2: Momentálně tady nic nemáme.
1: Ne. A co tam děláte, že tam tak bouráte?
2: My tady máme hlavní silnici, vlastně hlavní tah na zónu obchodní. Tam máme hodně firem, takže tady je velikánský provoz, takže občas prostě se tady něco stane.
0: Jo.
1: Takže je zmačkaný plechy v Havrani. To je taková tradice, ale pozor, teď to vyměníme za něco daleko lepšího, a to sice za dva lístky na Sandru v Třebívlicích. To by byla krásná cena, ne? A krásný víkend.
2: No, to by bylo super.
0: Taky jsi poslouchala Sandru asi, ne? Měli jsme plakátky všichni.
2: No jasně, jasně.
1: Měla jsi ještě na kazetě nebo už na CDčku?
2: Já ji měla na LP desce.
0: Dokonce!
1: A byla poškrábaná, přeskakovalo ti to třeba někdy?
2: No právě, že já jsem o ní pečovala, takže nepřeskakovalo.
1: Tak to já to vždycky poškrábal, u mě to bylo Everlasting Love.
0: Tak doufám, že nám to přeskakovat nebude, že se hlavně dobře uslyšíme. Alčo, tvým jediným úkolem bude zjistit a tipnout si, já ti přečtu dva texty, jeden bude hvězdný text Sandry a druhý text bude třeba dnešní horoskop a možná tvůj horoskop, a tvým úkolem bude zjistit, kde máme ukrytý ten text Sandry.
1: Všechno jasný?
2: Ano.
1: Tak pojď na to, pojď poznat Sandru.
0: Když naše srdce hoří, opři se o mě, jestliže můžeš. Láska je pouze touha, hledající pohlazení ruky.
1: Ježíš, to bylo krásné.
0: Hezký, veď?
1: Tak buď tohle byla písnička od Sandry, nebo je tady ještě jeden text.
0: Dnes není vhodný den na trvalou. Vyhněte se leopardím vzorům a falešným přátelům. Obě věci by vám mohly zničit večer.
1: A nebo je tohle písnička od Sandry. Tak co je podle tebe Sandra a co je podle tebe horoskop?
2: Tak já si myslím, že to první byla Sandra.
0: Jasně!
1: Myslíš si to správně! I když umím si představit, že ta dlouhovlasá, nádherná Sandra mohla zpívat i o kučeravých vlasech, ne?
2: Ano, mohla, no, samozřejmě. Ježiš,
1: no, a bacha, leopardí, to byl chyták.
0: Přesně, leopardí vzory taky na to.
2: To
1: ale
2: taky.
1: Ty ses nachytat nenechala, to znamená, že my už víme, co ty budeš dělat v sobotu odpoledne.
0: Ano.
1: A ještě navíc s někým. S kým to bude?
2: Bude to můj syn.
1: Se synem, synátorem. Že... A jakože syn zná Sandru?
2: Syn nezná Sandru, ale jakože jako neposlouchali, ale zná jí zprostředkovaně ode mě, takže pojedeme spolu.
1: Jo, to chápu. Ty budeš koukat na Sandru a on si dá víno zatím.
0: Tak
1: jo, tak ať se líbí Sandra ve vinařství Johanové v Třebívlicích tuhle sobotu. Měj se krásně a
0: ahoj.
2: Ahoj.
0: No tak to byla Alča z Havraně, my ještě jednou gratulujeme. A ta si užije v sobotu koncert Sandry v Třebívlicích ve vinařství Johanové.
1: No a jako důkaz pouštíme hit, který jsme dneska přeložili do češtiny.
0: Ty, já už to úplně vidím, jak tam Alča paří v té první
1: já
0: řadě. No, jelikož máme čtvrtek, tak poslední dvojice vstupenek. Zadarmo, těch zadarmo. Tady bude zase zajímavé.
1: Ježišmarja, to bude nervák.
0: No to bude.
1: Tak jestli to chcete riskovat, laďte padla, a jestli chcete mít jistotu, mrkněte na web www.legendyvtřebívlicích.cz. Tam je jedna komplet info a tam nakoupíte i vstupenky.

0: Tak se přiznejte, kolika tý dneska bylo espresso, espresso macchiato. Tohle bylo espresso přímo z Estonska, Tommy Cash na Hitradio Nord Music a ve 3:45 s vámi odpolední show padla.
1: V časopise 100+1 zajímavostí jsem četl takovou zajímavost,
0: no.
1: Že kafe působí úplně jinak na muže než na ženy.
0: Ale.
1: Konkrétně, že zatímco s chlapama to nic nedělá, tak u žen údajně s každým šálkem kávy stoupá chuť na sex. Tak jsem se chtěl zeptat, myslím, si dneska měla kafe.
0: A já jsem se chtěla zeptat, proč ty to kafe nepiješ, člověk?
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
20: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: Elitedate.cz
21: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
22: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
23: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
22: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
23: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
22: Rituals.cz.
24: Hit Radio Nord Music.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Zítra hrajeme North Music, B.O.B., Hayley Williams a Airplanes. Přejeme krásný odpoledne, hlavně řidičům. Je tu nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na Lounsku mezi Žadcem a Holedčí se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky a policie tady řídí dopravu Kyvadlově. A ještě pozor v Litoměřicích v ulici Mezibraní. U křižovatky s Vavřineckou máme tady taky dopravní nehodu. Se zdržením počítejte už od Terezína, tak pevný nervy a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
7: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
15: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Policie v Pardubicích evakuovala střední školu, chemickou průmyslovku. Důvodem bylo napadení, ke kterému došlo v Poděbradské ulici. Na místě policie zadržela jednu podezřelou osobu, druhá osoba pak skončila v nemocnici. Jak píší Novinky.cz, aktuálně probíhá bezpečnostní prohlídka školy. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónním přívídělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu. Víc ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberštát.
16: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
15: S větším počtem brigád ale přibývají i problémy. Hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Ceny rekreačních nemovitostí se letos výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se teď prodávají v průměru za necelých 3,5 milionu korun. Nejvíce letos šly nahoru ceny chat v Praze, kde je přitom průměrná cena rekreačních nemovitostí nejnižší ze všech krajů. Důvodem je hlavně větší nabídka. No a závěrem ještě fotbal. Trenér českého nároďáku Miroslav Koubek povolal na sraz před světovým šampionátem v Severní Americe tři nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku a Sochůrka. Finální nominace na mistrovství světa bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se hraje 31. května.
17: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
18: Vypadá, že počasí na severu Čech se zlomilo a to letní je už doslova do písmene za rohem. Včera nám tady ještě padaly proudy vody, dneska na severu Čech oblačno, ale občas už vykukuje i sluníčko a na teploměrech 20 až 23. A pozor, zítra bude většinou jasno, občas polojasno a 22 až 26 stupňů Celsia. Užijte si to.
13: Hit Radio North Music.
0: No, užít si můžete taky naší odpolední show Padla ve čtvrtek Malý pátek s Káťou Haplovou.
18: A Kamilem Bílským. Určitě s náma zůstaňte dál a hlavně nastražte uši, protože na severu Čech se pokusíme o zvířecí rekord. A každý z vás, kdo je zvíře, může přispět. Tak vydržte za chvíli víc.
0: Od nás právě teď Top Loader a Dancing in the Moonlight.

0: 10 minut po 4. hodině. Tohle Sia Gimme Love na Hit Radio Nord Music a s vámi odpolední show padla Káťa a taky Kamil.
1: A teď všichni rádio na hlas, protože Hit Radio Nord Music chce podpořit pokus o novej zvířecí rekord na severu Čech.
0: Přesně tak. Pokud máte, milí posluchači, milí kamarádi, zvířecí příjmení, tak se můžete společně s náma pokusit o takovej rekord, a to je rekord setkání co největšího počtu lidí se zvířecím příjmením. Takže prostě čím víc paních jelínkových přijde, tak tím líp, samozřejmě.
1: Strašně hezký nápad.
0: Jo, super.
1: Strašně krásná akce. Důležitý datum, 30. května, prosím vás. Koná se to v Litoměřicích, v bývalé umělecké škole, a dohlížet na to bude přímo agentura Dobrý den z Pelhřimova, takže jako žádná sranda. Tady jde opravdu o nový oficiální rekord, aby se nám na severu Čech sešlo co nejvíc zvířat, neboli co nejvíc lidí se zvířecím příjmením.
0: Opravdu jako regulérní rekord, který zatím u nás teda nemá obdoby. Naopak eviduje se jediný pán, a to je zajímavý, jediný pán v České republice, který má příjmení jezevec. Jenom jeden. Prostě jenom jeden pan jezevec. Jo.
1: Tak ten je zatím zaregistrovaný. V České republice existuje jediný člověk s příjmením jezevec?
0: Ano, ano, ano, ano. Ten je právě zaregistrovaný v téhle, nebo zaevidovaný v téhle agentuře. Takže my se teď...
1: Ježíš, to je smutný, že se... Tak snad budeme mít brzy jezevčata.

0: Dvě minuty po půl pátý. Ladíte čtvrteční hit Radio North Music a tohle byla Miley Cyrus. Přejeme krásný odpoledne.
1: Teď se zhluboka nadechněte, ať cítíte tu vůni z kuchyně Káti Haplové, která nám dá ochutnat ty nejlepší hity z let 80., 90. a milénia.
0: Kamarádi, co vám budu povídat, máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Co se týká kuchyně mého kuchařského kulinářského umění, tak tam to není úplně valný, ale co se týká tady toho hudebního kulinářství, hele, tak tam jsem špička v oboru, bojím se říct.
1: Tak dávej ochutnávku, dávej, na co se můžeme těšit dneska večer od 18.00 na Hit Radio Not Music.
0: Nebudou to takový ty klasický diskotékový odrhovačky, tohle jsou prostě hity s přesahem, jo, s duší, s příběhem.
1: Cítím z toho hravé třešně.
0: Tak jsem zvědavá, co ucítíš z toho následujícího.
1: Tohle bylo velký.
0: Že jo?
1: To je ananas.
0: Na kuřecím plátku.
1: Oh.
0: Šéf kuchařovo tajemství, jo?
1: Když není broskev, dejte tam ananas. No a kdo má rád pálivý?
0: Bacha, chalapeně, spálej dvakrát, hele. Jasně, tak minimálně tohle zazní dneska po 18. hodině.
1: Hit Radio Classic prostě nesmí žádný všední večer na Hit Radio Not Music chybět, takže i dneska od 18.00 ty největší pecky z 80., 90. a milénia.
0: Tak si pojďme zabékat a dát si něco celý. Tady jsou Faith No More a

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Close to Me, to je Ellie Goulding. Čtvrteční hit Radio North Music za pár minut, taky 3:45. No, ten čas letí.
1: Včera jsme se tady touhle dobou chytali za hlavu, když naši hokejisté prohrávali s Itálií.
0: 0-1, viď?
1: Dobře to ale dopadlo.
0: No, chvála Bohu.
1: Tak pozor, další náš zápas na mistrovství světa v ledním hokeji je derby.
0: Derby.
1: Derby.
0: Počkej, já musím teď v tom hokejovém slovníčku sportovním derby.
1: S kým asi Češi můžou hrát derby?
0: Se Slovákama.
1: No.
0: No jo.
1: Takže přátelé, další náš zápas na mistrovství světa v ledním hokeji je v sobotu v 16:20 Česko proti Slovensku. Takže... Neboli knedlo zelo vepřo proti haluškám. Pivo proti borovičce.
0: Ježiši
1: prostě bratrovražedný souboj.
0: Co z toho vyleze tady z toho? Když knedlo zelo zapiješ borovičkou?
1: Ne, to ne. To fakt ne. Ale doporučujeme na tenhle víkend naplánovat hodně dlouhý kabely. Máte čas je jít koupit, protože má být nádherně. A tohle přece neprosedíme někde vevnitř. Takže přátelé, vytáhněte na víkend televize, propojte kabely a navažte spojení, protože v sobotu nás čeká derby Česko versus Slovensko. A neříkejte, že mi ho neumíte navazat.
2: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ. Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
11: Hit Radio.
12: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
14: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Pitbull a Chris Brown na Hit Radio North Music. 16 hodin 54 minut a Hit International.
1: Láska je určitě krásná věc, jak se říká, mocná čarodějka, ale bohužel někdy je to taky motiv trestného činu shodou okolností právě toho, který se stal dneska v Pardubicích. Možná už jste to taky zaregistrovali.
0: Ano, nejspíš za to může neopětovaná láska, každopádně další podrobnosti pro nás chystá Bára za chvilku ve zprávách. Zatím není nic potvrzeno samozřejmě.
1: Tak si počkejte na podrobnosti téhle kauzy, kterou aktuálně řeší všechny média, tak jenom doufáme, že pobodaná studentka to nakonec všechno přežije a dobře to dopadne. My docelí ještě pár hitů.
0: Huntrex Golden, anebo za chvilku taky We Are Young. Díky, že jste s náma.

0: 17.00, naprosto přesně. A vy posloucháte Hit Radio Nord Music. Hezké odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech stále upozorňuje na nehodu na Lounsku mezi Žadcem a Holedčí. Tady se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranné složky a policie tady řídí dopravu Kyvadlově. A ještě pozor taky v Litoměřicích na Tyršově mostě. Tady máme taky nehodu, kterou řídí policie. A je tady hlavně v místě silný provoz, takže tady určitě opatrně, tam si postojíte. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za dnešní událostí, která se stala v Pardubicích. Jak od nás víte, došlo k ní u chemické průmyslovky, kde měl student pobodat svoji spolužačku. Údajně proto, že se s ním rozešla. Bližší podrobnosti k případu zatím policie neuvedla. Opět se měnily ceny pohonných hmot a zatímco nafta za uplynulý týden opět zlevnila, benzín po předchozím zlevnění naopak zdražil. Za litr nejprodávanějšího naturalu teď dáme v průměru necelých 43 korun. Litr nafty pak vychází o 2 koruny méně. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů a penzionů přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku skoro 4,5 milionu hostů. Víc říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
8: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 4 milionu hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
7: Já ještě doplním, že turisty velmi láká české lázeňství. Tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou dnes v generálce na Grand Slamové Roland Garros prohrála 3-6, 5-7. Utkání ztratila za necelé 2 hodiny.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
10: Dnešek už nějak doklepem, na obloze většinou mraky, sprchnout už by a mělo opravdu jenom ojediněle a na teploměrech 20 až 23, což jsou parádní teploty. A pozor, od zítřka už víc a víc sluníčka a ještě teplejš, 22 až 26 stupňů Celsia.
11: Se konečně ohřejeme.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Máme 4 minutky po 5. a naše odpolední show padla dead do svého čtvrtečního finále.
10: S váma je Kamil Bílský,
0: Káťa Haplová.
10: No a před náma poslední společná 60-minutovka, ve kterých hlavně učitelům budeme klást na srdce, nepřehánějte to s tou výukou, někdy to může stát málem život. Za chvilinku důkaz.
0: Od nás právě teď Linkin Park.

0: To byla Shakira na Hit Radio North Music.
1: Ne, to byla Káťa Haplová na Hit Radio North Music.
0: A jo. A jo, tak to jsem byla já na Hit Radio North Music, a se omlouvám. Já do toho vždycky skočím, mě to prostě nedá. 17 hodin 11 minut odpolední show padla.
1: Doufáme, že teď poslouchají všichni učitelé, všichni instruktoři, všichni pedagogové. To znamená i právě Káťa Haplová, já učitelka poslouchám. Z gymnázia v Dubí.
0: Ano, já poslouchám.
1: Chtěli bychom vám totiž říct, ať to s tím učením nepřeháníte.
0: Já vím, no.
1: Někdy jde fakt o život. Mám tady zářný příklad a důkaz z Ameriky, kde zdravotnický instruktor předváděl svým studentům takovým způsobem infarkt, až ho fakt dostal.
0: Ne, ne, jo. To se nemůže stát. To
1: neuvěřitelný.
0: To mi neříkej, tohle se nemůže stát.
1: No tak to se stalo. Normálně klasický kurz, kde se ti sejdou všichni ty lidičky, co se to chtějí naučit, a ten instruktor prostě říká, vysvětluje a předvádí, jak k taktumnímu infarktu může dojít, jaký to má příznaky, co se všechno může stát. A jak jim to předváděl opravdu jako sugestivně, živelně, tak to tělo opravdu zareagovalo. Ježiši. Začalo mít ty příznaky a ten člověk opravdu dostal infarkt.
0: To je normálně...
1: Teď si představ ty studenty okolo.
0: Přesně, jako. Přesně.
1: Ty na to koukaj a říkaj, to ten je dobrý, ten učitel.
0: Ten hraje výborně.
1: Hele, jak nám to vyprávil, on to fakt dělá. No. To tělo opravdu takhle... Až naštěstí někoho z nich napadlo, hele, a fakt to dělá, a nebo dostal infarkt. No a odhalili, že to nedělá, že opravdu infarkt dostal, takže mu pomohli, zachránili ho, dostal se do nemocnice a přežil.
0: Takže to má ten nejlepší možný konec, který to mohlo mít?
1: Má to normálně happy end a ještě řekl bych až takovou dojemnou tečku, protože ten učitel, když se v té nemocnici probudil a zjistil, co se stalo, tak řekl všem novinářům, víte, já jsem si myslel, že ta moje práce je úplně zbytečná. Mm-hmm. Že já, když těm svým studentům něco vyprávím, tak oni mě stejně neposlouchají. Dej jim to jedním uchem tam, druhým, to nikoho nezajímá. A teď jsem se přesvědčil, že fakt dávali pozor.
0: To mě

0: Amber na Hit Radio Nord Music. To je hit Belong Together. A odpolední show padla vám všem na severu Čech přeje krásný odpoledne.
1: Milí posluchači, vytáhněte pumpičky, nafoukněte kola, protože tuhle sobotu se na severu Čech koná cykloden. A protože má být krásně, u toho musíme být všichni.
0: Rozhodně. Tak si udělejte fajn výlet, projeďte se i se svýma dětma po cyklostezce, která spojuje Březno, Drouškovice a Spořice. No a celkem můžete získat 3 razítka do cyklopasu z kontrolních stanovišť v tady těch jednotlivých obcích.
1: Cíl je u kulturního domu u Rybníčka v Březně a pozor, je tam pak připravený zábavný program. Koná se od 11 až do 16 hodin a těšit se můžete třeba na cyklistickou stezku odvahy. To jsem ještě nezažil.
0: To je dobrý.
1: Taky se tam samozřejmě budou opejkat busty nebo pít placky z těsta a pozor, připravená je i trialová show Martina Šimůnka.
0: Hezky. Možnost propojení tady jsou navštěvo taky akce probouzení Vinice ve Strané. Občerstvení máme zajištěno, moderuje to Petr Batěk, ale je docela zarazilo ta cyklostezka, protože jako cyklostezka odvahy.
1: Taky říkám, nikdy jsem to neslyšel, cyklistická stezka odvahy. Co to může být?
0: Dobrý. Jako pro mě to je pokaždý, když po zimě sednu poprvé na kolo. Ale je to dobrý, čověče.
1: Podle mě to na té cyklostezce budou mají hřebíky. Kdo píchne první prohra?
0: Tak to je parádní zábavu.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piv.
4: To jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
3: No, už je to skoro ke stovce.
4: To je masakr, se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný, a ty zbylý 2 miliardy kde?
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland. Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
7: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
0: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dvě minutky po půl šestý, ladíte čtvrteční Hit Radio North Music, Imagine Dragons a s vámi taky odpolední show Padla.
1: Chtěli bychom vyvrátit všechny pomluvy, všechny fámy a informace, které se aktuálně nesou na severu Čech, a to sice, že se tady natáčí nová policejní akademie. Prosím vás, nenatáčí.
0: Ale kolikátý už by to bylo číslo vlastně, veď? Hodně.
1: To za prvý nevím. A za druhý, to, co můžete teď vidět v Podbořanech, je pravda a nic než pravda. Strážníci tam strážej s praktikantama.
0: Ano, přesně. Normálně s těma praktikantama ze středních škol můžete je poznat podle toho, že mají na sobě reflexní vesty. No a studenti si tak můžou rovnou v praxi vyzkoušet, jaká je vlastně práce takového městského policisty.
1: Mně to přijde jako úžasný nápad.
0: Naprosto.
1: Když jsi vlastně ještě student, jsi ještě v lavici, vlastně ani pořádně nevíš, co by si chtěla dělat, co tě čeká a co tě jednou bude živit. A oni tě vlastně takhle vezmou do té praxe, vezmou tě do terénu, chytnou tě za ruku, tak pojď se podívat, tak, jakou práci má takovej strážník, co všechno musí dělat, co všechno musí vědět, co všechno musí umět. A myslím si, že to je úplně nejlepší, jak těm studentům ukázat, jestli jo, anebo ne.
0: Přesně. Vždycky prostě ta praxe, jak se říká, šedivý strom teorie, zelená je praxe.
1: Ježiš, to bylo krásné. To bylo jak z kabinetu.
0: Skoro jo, ale já vždycky vzpomínám, když mají praxi tady, myslím si, že to jsou dopravní policisti, a zavře se vždycky taková ta obrovská křižovatka u Panské ulice tady v centru Ústí.
1: No.
0: Taková ta obrovská je revoluční Panská, ano. U té benzinky. A teď tam stojí v zástupu ty študáci a jdou si zkoušet řídit prostě místo semaforu. Ty, ale já jsem vždycky víc opocená než oni.
1: Přesně tak. To je spíš zkouška pro nás, než pro ně. On tam mává tím klackem. Ty si říkáš, co tím asi myslí? Můžu jet? A nebo nemůžu?
0: To je přesně.

0: holky z naší školky, co už trošku povyrostly, Lucie, Marie, Hitradio Dark Music.
1: Jo, jo, už jsou to velký holky. A tak se rozhodli, že vyrazí trošku do světa na vzduch a proto kapela Lucie naplánovala na letošní rok takzvanou open air sezonu, neboli kapela Lucie vystrčí růžky a prakticky celou republiku projede skrz naskrz a zahraje nám pěkně pod širým nebem.
0: Pod širým nebem, tak to je přesně to, na co se my těšíme, ale úplně nejvíc. My takový ty hudební nadšenci a maniaci. Tak kam můžeme na kapelu Lucie vyrazit?
1: Můžeme od Prahy až po Kuřim, řeknu ti to takhle, protože těch koncertů je strašně moc. Začínají za pár dní 30. května a končí na podzim, konkrétně 19. září. A pak, a pak už doufám, že konečně spatří světlo světa nový album kapely Lucie Radost, který nám kapela slibuje už 2 roky.
0: Přesně, teď se to chtěl. 2024, v tu dobu zhruba začali mluvit o radosti, tak snad nám tu radost už udělají, ne?
1: Těšíme se.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
7: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry. Řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
8: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
11: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
12: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio.
15: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
14: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tohle byl Cyrilla Stumbling na Hit Radio Nord Music a za chvilku už máme 6 hodin, takže odpolední show padla, má taky padla, nejvyšší čas se rozloučit.
1: Mějte se krásně a zítra naposledy ve 3:00. Ahoj!

0: Zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. No a mám zprávu pro ty, kteří právě teď míří na Děčínsko. V Děčíně, v Podmokelské ulici a na křižovatce s Ruskou máme nehodu dvou osobních aut. Tady počítejte s omezením, ale na místě už je policie. Hlavně opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 900.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ať to tu žije, pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaně před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Teď se rozjedou do regionu, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
6: Protože ta komunální politika se nedá dělat jenom tak od stolu, ta politika se musí dělat s lidmi. Chceme, ať se obce nerozpadají, ať se rozvíjejí. Chceme dostupné bydlení nejenom pro mladé a rodiny, ale i pro se.
2: Ředitel Pražské ústřední nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zuna žádosti vyhověl. Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za incidentem v Pardubicích. U tamní chemické průmyslovky měl student napadnout spolužačku, údajně kvůli rozchodu. Policie školu odpoledne evakuovala a potvrdila, že jeden člověk je v nemocnici a útočník byl zadržen. Povolání tří nováčků na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe je signálem pro všechny mladé hráče. Měli by chtít cítit, že mají stejnou šanci jako Sochůrek, Sojka a Kabungo. Při oznámení širší fotbalové nominace to řekl trenér našeho nároďáku Miroslav Koubek.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klínek, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klínek.
2: Jasná, skoro jasná obloha do rána, teploty kolem 10 až 6 stupňů, páteční den většinou polojasný, jasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji. No a během dne hlavně na východě mírný vítr severních směrů.
8: 18. hodina odbyla, čtvrtek teď bude patřit hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Startujeme tento moment. Michal Pospíchal s vámi.

0: Tohle byly legendární Queeni, Freddie Mercury, Livin' on My Own, záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, nabízíme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tradičně, tak jak jste ve všední večery zvyklí, až do 21. hodiny. Takže z té vlny nostalgie dál nabídneme třeba skupinu Bon Jovi, Keep the Faith, taky Tichá dohoda, Večírek osamělých srdcí, i to si tady na Hit Radio připomeneme. 18:18, to je přesný čas, teď i 18 vteřin k tomu, to nám to krásně vyšlo. Tak hrajeme pro lepší náladu ty největší hity minulosti.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
7: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
6: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
7: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
6: Rituals.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kapela, která nám dělá radost už od roku 1986, vznikla v Praze a dodnes vystupuje, byť je tedy v různě změněné sestavě, ale to se prostě ve světě kapel občas stává. My jsme vzpomněli na večírek osamělých srdcí, tak doufám, že vy osamělé srdce nemáte. S námi sami určitě nejste, Hit Radio je s vámi 24/7 za každé situace, za každých okolností. No a právě teď posloucháte na Hit Radio hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak za chvíli se roztančíme z Modern Talking. Zpátky na taneční retro parkety nás vrátí singlovka Atlantis Is Calling. Ale teď Orange Blue, She's Got That Light. Some

0: Tohle je nezaměnitelný zvuk skupiny Modern Talking, Atlantis is calling, SOS for love. To byla záležitost, kterou jsme slíbili a slib teď je splnili. Tak pojďme slibovat i dál. I tohle totiž na Hit Radio uslyšíte. Už v těch příštích minutách Cardigans, Love Fool, legendární věc, kterou tady pro vás v playlistu taky máme. Hrajeme to nejlepší od osmdesátek až po milénium. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order 1963, záležitost, která nás dovedla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z 80. 90. Kamelery a nachystaný je třeba Michael Jackson nebo Eurythmics. S vámi Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tohle byly legendární Eurythmics s hitem Sweet Dreams. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Ten je plný hitů 80. let, 90. let a toho nejlepšího z raného milénia. Na samotném přechodu z 90. do milénia frontman skupiny Činasky Michal Malátný přispěchal s písničkou První signální. Ta se nakonec stala ústředním singlem stejnojmenného alba. A i po letech zní pořád skvěle. A doufám, že vám teď zlepší náladu.

0: Life is too short, to jsme hráli na Hit Radio. A tohle, to je písnička, kterou určitě velmi důvěrně znáte. Single, kterým startovala hudební televizní stanice MTV a pravdou je, že taky končila jednu svou velkou éru. Video Killed the Radio Stars. Taky takhle budou znít příští minuty na Hit Radio.
1: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

kávu nás pozvali All Saints, Black Coffee na Hit Radio. I takhle zní čtvrtek. My teď přitvrdíme, pořádně řízneme do kytar a vychutnáme si kapelu, která dodnes vyprodává haly po celém světě. V rámci svého evropského tour Česko v plánu nemají, ale pokud byste opravdu chtěli slyšet naživo, v červnu a červenci budete mít možnost hned několikrát. Příležitosti se nabídnou třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. A o komže je řeč? O Def Leppard. Také pokud byste to chtěli spojit s výletem, šance určitě je. A nebo si je můžete poslechnout u nás na Hit Radio. Pohodlně tam, kde nás ladíte právě teď.

0: zpíval James Ingram, tohle byla hitovka I Don't Have The Heart. Velká romantiárna, k poslechu a tanci vám hraje Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje, třeba i s nabídkou české skupiny Mňága až Dorp, písnička pro tebe, ta bude pro vás všechny. Taky Century nebo fantastická Enya, tohle všechno vám do konce hoďky určitě stihneme zahrát.
1: Láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
5: Zve vás statutární město Chomutov
4: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
5: Více na chomutov.cz.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vstupujeme do další 60 minutovky nejlepších hitů minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

znáte, Depešáci, taky ti nás provázeli čtvrtečním večerem. Čtvrteční večer má vždycky takovou zvláštní moc a člověk už ve vzduchu cítí ten pátek, ten konec pracovního týdne a zasloužený víkend, tedy v případě, že se vás to týká. Ať ano, či ne. V Hit Rádiu budete mít vždycky parťáka, který vám navíc ty večery servíruje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21 hodin hrajeme to nejlepší z minulosti. Pokračují Gorillaz.

0: teď to byla pořádná party, postaral se o ní DJ Bobo. Somebody Dance With Me, věc, která nesmí chybět na žádné pořádné retro tancovačce. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Listujeme v něm dál, o slovo se už za pár minut přihlásí třeba George Harrison, Shakespeare Sisters, ale třeba i Richard Miller. Bude co poslouchat, tak užívejte večer.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Hold Up zpívala Rena Scott na Hit Radio právě teď. A hitovku I Do Anything For Love už za chvíli bude zpívat Meat Loaf. Jojo, tohle je ona. Legendární věc. Nikdy se neoposlouchá. Tak třeba i tímhle budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Držte vlnu.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

Just dobrý, good enough se jmenovala písnička, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který se nachylil ke svému finále. Je to 21. Pokračovat budeme zase zítra úderem 18. Zase vám budeme hrát 3 hodiny, jenom to nejlepší z 80. 90. a milénia. Mějte hezký čtvrteční večer s datem 21. května a už je za chvilku taky s Martinem Garrixem, skupinou Mirai a nebo JP Cooperem.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.

Hit Radio Nord Music. Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Hausbrand Café per favore? Si, signora.
1: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz

0: dneska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,